0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě, za to ze židle.

0: Spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

music is my best friend.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mount

0: nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká národní banka dnes rozhodne o úrokových sazbách. Podle analytiků ponechá základní sazbu beze změny na úrovni 3,75%. Bankovní rada zároveň zveřejní novou prognózu vývoje české ekonomiky. Naposledy centrální banka sazby zvýšila v červnu poprvé po 4 letech. Epidemie eboly v Kongu dál sílí, počet obětí už přesáhl 1800 a nakažených jsou téměř 4000. Nejvíce zasažené jsou provincie na východě země. Podle odborníků šíření nákazy komplikuje nedostupný terén, násilí i skutečnost, že proti současnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína. Fotbalisty Hradce Králové čeká dnes velký evropský večer. V úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy přivítají od 19 hodin turecký Bešiktaš Istanbul. Za hosty by měl nastoupit i český reprezentant Václav Černý. Pokud Hradec favorita vyřadí, zajistí si účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Alžbětiny lázně v Karlových Varech budou mít po letech novou střechu. Magistrát získal dostatek peněz, aby střechu městských lázní, která je v havarijním stavu, opravil. Práce za skoro 60 milionů korun začnou už příští týden. Proběhnou v 8 etapách a budou trvat celkem 24 měsíců. A jak vypadá předpověď počasí na čtvrtek? Pro celý západ Čech hlásí oblačnou nebo zataženou oblohu. Dorazit by k nám měl občasný déšť nebo přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 27 a 30 stupni, na horách pak do 26 stupňů.

0: snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Čtvrtek 6. srpna, 6 hodin, 3 minuty. Krásné ráno vám přeje. Michal, ahoj, Jasmin.
3: Ahoj.
2: A David, ahoj. Ahoj. Jak se vám spalo na dnešek?
3: Tak byla to trošku úleva od těch předešlých dní, ale vlastně ne zas taková.
2: Taká vůbec, ale já jsem se celou noc budil, potil strašně, možná někdo do nás poslouchá, to máte stejně. Takhle, já jsem úplně vyřízený, řeknu to úplně upřímně. Co David?
4: Úplně stejný jako ty. A ještě když se tady podívám na předpověď pro příští týden. Pondělí 33, úterý 33, středa 33 a čtvrtek 34.
3: A aspoň víkend bude dobrý.
2: Davide.
4: O víkendu 28, takže ochladí se hodně v sobotu a v neděli 31.
2: Ještě hůř teďka normálně o tom, co jsi to řekl. Jasmin, hele, Jasmin, ano. Je to na tobě dneska.
3: No dobře.
2: No pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídaně šampionů Huntrix Golden. 6 hodin 10 minut. Dobré ránečko vám přejeme my tři.
1: Představte si, že někde zapomenete starou věc a ona se vám připomene až po 11 letech. To se teďka stalo Elonu Muskovi, protože včera narazil do měsíce kus rakety od SpaceX, zbytek po misi starý 11 let, který už jako dávno došlo palivo. Jo.
0: Já jsem myslel, že se bavíš o nějakém dítěti, že se ti připomene za 11 let, ale ty jsi řekla věc, že jo, tak to asi, no, jasně.
1: Ale opravdu 11 let tam někde byl, teď mu došlo palivo a teďka to napálil do měsíce. No, co to je?
0: Co já jsem četl někde, že ona tam vlastně ten zbytek té rakety, nebo co to bylo, tam udělal nový kráter na měsíci, jo. Tak myslím si, že ten měsíc vypadá už x let jako nějak a teď najednou nějaká prostě raketa Muska tam udělá nový kráter, jo. Že to vlastně ta geografie toho měsíce vypadá úplně jinak.
2: Třeba si mimozemšťani teď myslí, že jim chceme vyhlásit válku.
1: Na druhou stranu je dobrý, že ten kus jako železa teďka nemíří zpátky na zem, že?
0: Takhle,
1: že
0: no,
1: se to zastavilo tam.
0: Je dobrý, ano, přesně, že to jako hřízlo do měsíce tam, ale že to nepřistálo někde tady, no. No a tak jako co s tím budou teďka dělat? Teďka to tam teda jako je, tak botičku to asi, já nevím, dostane to botičku od nějaký mimozemský entity. Ale samý otázky, no, samý otázky. Co dostanete vy od nás? Tak to je další parádní muzika. Robin Schulz a Alida In Your Eyes, 6 hodin, 11 minut, hezké ráno.

0: Kéž by venku bylo na nule. Tohle jsou Čenasky, 6 hodin 18 minut na Hit Rádiu. Dobré ráno. Máte pocit, že najít spřízněnou duši v dnešní době je zázrak? Tak na západě Čech, konkrétně na Plzeňsku, se tohle děje. Příběh. Srazila se tam dvě auta. Kluk v Audi a holka v BMW. Nebo naopak, možná, to je jedno. Kluk po nehodě nadýchal 2 promile a slečna 1,5. Dalo by se vlastně říct, že to byl takový sraz anonymních alkoholiků. Mimochodem, stalo se to o 2:30 ráno, což provoz není úplně velký, takže si myslím, že to byl osud. Škoda 250 000, ale zase třeba opravdu našli tu spřízněnou duši.
1: Zeptám se, stalo se někomu něco, nebo...
0: Nestalo se nikomu nic, jenom škoda na všem kolem a na autech. Já si říkám, že asi není úplně dobrý to zkoušet, že možná bychom mohli zůstat s tím swipováním prostě jenom na Tinderu, jo, aby se z toho nestalo to, že by ses řekla, že představ si, že proti sobě jedeme třeba dva, jo, my dva, jo, a že bychom se třeba se navzájem líbili, jo, co se jako nestane.
1: No.
0: Ale prostě, že by si teďka řekl, hele, spřízená duše a prask, prask, jak na autodromu, tak asi radši zůstaneme na tom Tinderu. Bude to lepší. Za chvíli aktuální doprava, tak je další muzika David Guetta, Forever Young. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Kristýnou Kloubkovou
4: a Martinem Pouvou.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
5: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
9: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nové dopravní omezení čeká řidiče v Chebu, opatrně v Evropské ulici. No a pracuje se taky v Plzni na Bílé hoře, kde zůstává stále neprůjezdný přímo hlavní tah.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio FM+.

0: přesně 6:30, tohle je čtvrteční Hit Radio a tohle bude Davidův ranní update, a.k.a. Jošťárny.
1: Ranní update.
2: Žraloci tygří sežerou téměř cokoliv a oceánům tím pomáhají. Přezdívá se jim popelnice oceánu, protože kromě živočichů sežerou i lidský odpad. Podle vědců ale jako vrcholní predátoři hrají klíčovou roli v mořských ekosystémech. Odstraňují uhynulá zvířata, omezují šíření nemocí a pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie, kde se očekávají dlouhá sucha a neúroda. Sousedské vztahy se mění, ochota pomoci ale se nezměnila. Podle odborníků dnes lidé více chrání své soukromí a proto se sousedy stýkají méně než dříve. Přesto platí, že když je potřeba, většina z nás je stále připravena podat pomocnou ruku.
0: Nejlepší je, když ti ano, soused podá pomocnou ruku. Mně se několikrát stalo, že mi soused podal ruku a v ní pivko a vrátil jsem se až nad ránem a doma teda nadšený nebyli.
2: Víc takových sousedů.
0: Máte takovou zkušenost, co vy?
3: Já bohužel.
0: Blbý sousedí.
2: Já bohužel ano.
0: Je ale prostě prýmá mít skvělý přátelé. Na tom se shodnem. Třeba tyhle. Rembrandt's I'll Be There For You. Pomocná ruka v 6:31 pro vás všechny doladíte Hit Radio. Hezké ráno.

0: Gracie Abrams, Dead So True na Hit Radio v 6.37, hezké ráno. Taky máte pocit, že na dovolenou valíte vždycky, až moc věcí a auto praská ve švech? Tak na italském trajektu chytili chlapíka, který do kufru Citroenu Berlingo nacpal živýho poníka. Jo. Tady toho poníka se jeho německý majitel pokusil přepravit úplně na tajíňačku a jelikož se o tom píše, tak moc na tajíňačku to nebylo, jo.
1: Počkej, živej poník.
0: Živej poník.
1: Živej poník. Co jsi to za zrůdu, že dáš takhle do Citroenu živýho poníka?
0: Tak on jim byl malej, že jo, tak se vešel, no. Ale problém byl, že jel bez jakýkoliv dokladu a že nejel teda v nějaký jako konkrétní přepravní jako boxu. Mm. Jo, blbý, asi nacpat koně do auta. Nicméně asi všichni, já jsem si úplně představil, že všichni známe ten moment, když před nákupákem, já nevím, když si koupíme třeba novou skříň nebo něco a snažíme se to nacpat do auta a hrajeme tam s tím Tetris, jo. Občas je teda vtipný, když jedu tady do jednoho obchoďáku s nábytkem, odcházím a vidím tam, jak se tam ty lidi to tam snaží nacpat. A tak já se tak na tajíňačku takhle postavím bokem a čekám, co se bude dít a říkám, to se tam nevejde, ale prostě zkoumáš to, snažíš se, jo. Mě by zajímalo, co byla ta nejhorší věc, kterou jste tady převáželi v autě.
2: Mně ještě napadl takový jeden blbej fort, k tomu, co jsi říkal, přitěhu. Jak se baví takhle ty dva chlapy a ten jeden se ptá toho druhého majitele tady z toho auta, hele, jak je silný to tvoje auto? On říká, 60 koní a jeden poník.
0: Dobře, no.
2: No, zpátky k tvý otázce.
0: No, mě to připomnělo jednou, když po mně moje máma chtěla, abych jí dovez tady za kousek za Prahou paravan, abych ho vyzved a dovezl do východních Čech, jo, tam, kde bydlej. A tak si říkám, tak to bude nějaký maličký paravaneček. Dobrý, no, tak jsem tam přijel, bylo to vysoký asi 2 metry a teďka co s tím, tak jsem to jako Tetris narval do auta, díky bohu jsem měl tenkrát kombíka, ale ten paravan končil přesně u zrcátka u řidiče nahoře, jo. Tak si to představ, jo, jak jsem jel. Nejhorší byly přednosti zprava. Vyjet, vymotat se tam z té vesnice, z toho městečka. Já jsem neviděl doprava vůbec nic. Nevím, jestli se tomu mám přiznávat, jo, ale vůbec nic jsem neviděl a říkám, to asi nedopadne, to asi na ten východček nedovezu. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsme objednali normální přepravní společnost, která se tady tím zabývá, jo.
2: Ještě lepší.
0: Takže paravany ne, no. Tak možná, jestli jste něco bizarního vezli v autě, vy klidně nám dejte vědět. Nicméně, za chvíli v autě povezete tohle. Jestli si ještě někde
2: kolem, prosím, vrace. Jelena.
0: Jelena.
1: Poník Jelen, prostě pohoď.
0: Hele, tak mu tam udělejte místo, dejte mu tam trošku nějakýho krmiva. Jo, Jelen za chvíli u vás v autě, taky Leony, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. V Karlových Varech se dočasně zavřela Krymská ulice, opravuje se tam povrch vozovky. A neprůjezdná dál zůstává taky americká třída v Plzni, kde se proto taky jezdí objížďkou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 9 minut 7 hodin, tohle je Hit Radio a Leony, dobré ránečko.
1: Říká se, že o penězích se nemluví, což se možná brzo změní a asi některým šéfům z toho nebude úplně do zpěvu, protože Evropa zavádí právo zaměstnanců zjistit, jak jsou na tom s platem bez srovnání s kolegama, který jsou na stejné pozici.
0: To bude prča. To si myslím, že bude v pracovních kolektivech dělat vyloženě dobrotu, jo? Až si Jarmila, která nic nedělá, řekne o stejný peníze jako někdo, kdo v práci potí krev, protože prostě přece Jarmila nebude mít míň, že jo?
1: No, bude to hustý období, podle mě. To jako já bych život. To nechtěla vědět vlastně. No, tak nebo byste to chtěli? No, tak my to víme, dobře.
0: My ale... to víme, a nevíme to u Davida. My nevíme, počkej, my nevíme, kolik má David.
2: A? To nechcete
0: vědět. Celý David, který mluví dvakrát za hodinu, má mnohem více. A počkej, tak šéf tady před chvilkou byl, tak to pak vyřešíme.
2: No ale pozor, já nejsem na stejné pozici jako vy. O to tady jde. Já jsem zprávař.
0: No to je jedno, jsi s náma tady v místnosti. Ale to bude výborná taky zpráva pro team buildingy, jo, protože tam až si trošku dáš šťopičku, jo, tak se nebude řešit nic jiného. Ale prostě já jsem si chtěl zeptat, kolik ty bereš? No, beru, nevím, 35. A jak 35? Pojď sem, chtěl zabiju hubu. A nebo taky nemusíš jako nikomu nic říkat o tom, kolik bereš. To takhle, když omylem necháš svoji smlouvu, potom se ji podepíšeš ve společné kuchyňce a najdeš ji tam pak sám druhý den. Já si říkám, tyhle, tady někdo nechal smlouvu podepsanou a říkám si, tyhle, tady je moje jméno. To se mi stalo. Taky. To se mi stalo. Tak co si o tom myslíte vy? Chcete vědět, kolik bere váš kolega, nebo radši ne? Mika, relax, take it easy, taky glásy, nemlz. Do 7 tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. V Česku padaly teplotní rekordy téměř na všech stanicích. Rekord pro včerejší den překonalo 91% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde naměřili rovných 41 stupňů, jde o nejvyšší teplotu, jaká by kdy byla na Moravě a ve Slezsku zaznamenána. Nákladní letadlo DHL se v Německu srazilo s dronem. Stroj po incidentu bezpečně nouzově přistál na letišti v Hanovru. Na letišti Lipskohale navíc pracovníci našli další dron s připevněnou výbušninou poblíž ukrajinských letadel Antonov. Případ vyšetřují německé bezpečnostní složky. Český vývoz vojenského materiálu loni výrazně vzrostl. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se zvýšil o téměř 23% na více než 112 miliard korun. Největším odběratelem byla opět Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu do Česka. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Z Bruselu už do Plzně dorazil certifikát dokládající, že se Západočeská metropole uchází o titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Součástí přihlášky, kterou město zpracovalo, je i strategie pro budoucí růst dobrovolnictví a doprovodné video. Oznámení o udělení titulu se uskuteční v prosinci. No a co nám na čtvrtek slibuje předpověď? Bude to znít neuvěřitelně, ale na západě Čech se nepatrně ochladí. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 27 a 30 stupni. Bude hlavně zataženo nebo oblačno a počítat máme taky s deštěm nebo přeháňkami.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Hezké ránečko.
12: Ahoj, krásný čtvrtek.
11: Davide, já bych potřeboval ještě víc informací k té zprávě. Vrátím se, ty jsi říkal, že nákladní letadlo se v Německu srazilo s dronem a že stroj bezpečně přistál. Jaký stroj? Ten dron, že jo, teda, to bude.
13: Ano.
11: Ano, dobře, tak to máme vyřešený. 7:02, krásné ráno, s vámi Michal, Jasmin a David. A písničky? Lady Gaga, pojďme na to.
10: Hit Radio FM+.

0: Let Me Love You, DJ Snake a Justin Bieber, tohle je Hit Radio. 9 minut po 7, přejeme hezké ráno.
1: Někdy stačí jedno špatné kliknutí a místo běžného nákupu máte doma něco úplně jiného, jo. Na internetu se teďka řeší pán, který si chtěl objednat 4 kusy jablek, ale místo 4 kusů domů dorazily 4 obrovský bedny plný jablek. A jako ruku na srdce, komu se to nestalo, něco podobného?
0: Tak to bude mít celá ulice asi štrudl k snídaní, docela dlouho to vypadá.
1: Stalo se vám to?
0: No já když si zaspomínám, tak to se musím vrátit teda hodně zpátky do dětství. Já když jsem byl malej, tak jsem chodil nakupovat, jo. Míša, malej vrchní nákupčí, byla to trochu otročina, když na to tak teďka vzpomenu, to je jedno. A měl jsem na nákupním lístku mimo jiný napsaný půl chleba. Jenže máma to tam napsala 1/2. A tak jsem donesl 3 bochníky.
1: Já jsem
0: zčotnul, jsem to sečet a říkám si, a bylo mi to trošku jako divný, jako bylo mi třeba nem 9 a řekl 8, říkám, to 3 chleby to je, no tak je to tady napsaný, tak jsem to donesl, ne? A máma na mě kouká, říká, to si děláš prču, co s tím budeme dělat?
1: Mně se stalo, už je to dávno, já jsem si myslela, že to byly citrony, ale pak teďka jsem si vzpomněla, že to byly cibule, jo, že jsem chtěla k nějakému jídlu, co jsem vařila, prostě 3 cibule, no. A dorazily mi opravdu jako ty 3 obrovský.
2: Hele, když nemáte cibuli, tam citron.
0: Platíš mi snídaní.
2: No já jsem si vzpomněl na příběh našeho kolegy Dominika Vršanského, když byli v hospodě a objednali si 4 hrušky, čtěte 4 panáky hrušky a oni jim donesli 4 husy. Normálně úplně obrovský talíř, husa, knedlíky, zelí, tak jak to má být. To jsme si vůbec neobjednali. No a pak samozřejmě došli k tomu, že asi došlo k chybě v komunikaci.
1: Jakože husičky, hruštičky.
2: Přesně tak. Hmm.
0: Ale možná to bylo jako schválně, tak bylo potřeba se pořádně promastit, že před těma hruštičkama, takže vlastně to bylo, možná to bylo v plánu.
2: Možná,
0: no tak co vy, kdo nás posloucháte, stalo se vám někdy takováhle objednávací anomálie?
1: I klidně jako naopak, chcete něčeho hodně a přijde vám jedna věc, že jo, to je pak taky blbý.
0: Nebo. Máme WhatsApp, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku 777 937 777 a budeme moc rádi i za SMSku na stejný číslo. Teď další muzika, Michal Schulte, Rehab, Waterfall, 7 hodin, 12 minut, Hit Radio, hezké ráno.

0: Čtvrt na 8, 3 minuty k tomu. Tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David, s vámi, hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady o vašich nepovedených objednávkách. Začalo to pánem, který si chtěl objednat 4 jablka, ale přišly mu 4 bedny a vám se takových věci taky dokázali povést.
0: Přišlo od vás spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Píše třeba Iva: ahoj, minulý týden jsem měla místo 3 mrkví 3 pytle. To se nestratí, taková brkev.
1: Nestratí. Zdravím vás, když jsem pracovala v chovatelských potřebách a při objednávání zboží jsem se uklikla. Místo 16 konzerv mi jich přišlo 116, takže celá paleta. Zbavovali jsme se toho několik měsíců. Pěkný den.
0: Za mě teda asi nejvíc ultimátní zpráva, která od vás dorazila, je tahle. Ahoj, v práci měl kolega objednat bublinkovou folii na balení zboží. Říkal, že objednal 100 metrů čtverečných, až jednoho dne přijel kamion, odkryl plachtu a říká: tak vám vezu těch 100 rolí. Už je to 10 let a stále máme do čeho balit. PS, jo, nevím proč, ale už ho vedení nikdy nic objednat nenechalo.
1: To je boží.
0: Geniální. Pojďme na hlasovku od Dáši.
2: To mě připomnělo. Byli jsme v Itálii na letišti a já nevím anglicky vůbec ani prd. A teď jako ukazuju prstem prostě tu bagetu. A on mi dal 2 bagety. No tak jsem nás většinou i do letadla. Prostě prdel. Počím hovno mi rozuměli.
1: Tu bagetu.
0: Tu bagetu, ale my dneska jedeme do Rakouska, po tom vysílání do Rakouska a až si budou někde objednávat bagetu, my jdeme dvou, řeknu tu bageta a bude to v pohodě. Pane bože.
1: Tak děkujeme za hlasovky a za zprávy.
0: Tak jako nejvíc teda ta folie.
1: Ta je dobrá.
0: Ta je nejvíc, ta je v topu. Tak děkujeme za zprávy. Ed Sheeran, Shape of You za malou chvíli. Taky Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Novinka, to vás bude moc bavit. No a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Desachík žere krov, potkani hlodají, čvávy mláskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
10: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
11: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
3: Tuto topí?
4: Kde?

0: CZ.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil CZ. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil CZ. Nakupte jednoduše online.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se stala na jižním Plzeňsku. Zdržet vás teď může v Dobřanech, kde se na třídě 1. máje srazila 2 osobní vozidla. Už by tam měla být policie, s opatrností projedete.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio FM+.

0: Tohle je naprosto famózní Eva Farná. Co nás tady na tom baví je to, že tomu dáváme 10 z 10 všichni tři tady ve studiu. Neříkej, co má se stát, Hit Radio 7.31.
1: Třikrát ano, postupuješ.
2: To bude říkat ona, protože bude v Superstar.
1: To je fakt?
0: No, rok. Teďka máš možnost Davide ty nazbírat tři bodíčky, jo?
1: Jsou za tady tři zprávy.
0: Za tři zprávy, tak my ti to budeme bodovat, jo?
1: Dobře,
0: tak pojďme na to. Davidův ranní update.
3: Ranní update.
1: Olivový olej zřejmě znovu zdraží. Úrodu oliv v jižní Evropě letos poškodili vedra, sucho i rozsáhlé požáry. Odborníci proto očekávají nižší sklizeň a další růst cen olivového oleje i některých dalších zemědělských produktů.
0: Ale zpráva smutná, ale já tomu dávám 10 z 10. Co Jasmin?
2: Uvidíme, co má dál.
1: Na Moravě padl už třetí den po sobě teplotní rekord. Ve Strážnici meteorologové naměřili až 41 stupňů Celsia, což je dosud nejvyšší letošní teplota v Česku. Denní rekord zaznamenalo více než 90% měřících stanic.
0: Dělalo se mi z toho horko, dávám 10 z 10, kolik Jasmin?
2: 9 z 10, já si nechávám ještě jeden bodíček na tu třetí, uvidíme.
1: Dobře, pojďme na to. Někteří ministři chybějí při interpelacích ve sněmovně opakovaně. Nejméně často podle statistik odpovídal na dotazy poslanců ministr školství Robert Plaga, následovaný ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Oba svou neúčast vysvětlují pracovním vytížením.
0: A tak to je jejich práce.
1: Myslím, že bys přišel za šéfem. Já teďka v pátek nebudu práce šéfe, já to nestíhám kvůli práci.
0: Kvůli práci. Davide, zvedám tady imaginární takhle transparent, je tam 10 z 10. Davide,
2: postupuješ.
0: Davide, ty seš démon.
1: Takže postupuju a v 8.30 můžu mít další update, jo. Jsem možná mě radši vypadnout.
0: Budeme rádi, budeme rádi. A budeme rádi, když se zapojíte do soutěže. Je tady rychlá pětka s Tomas Arsov. Každý den, celý tento týden soutěžíte o Hairbooster Herbarium. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
2: Ale to není všechno. K tomu taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Timber, tohle je Pitbull s Kešou a tohle je čtvrteční Hit Radio. Díky, že posloucháte, to nám dělá obří radost. S vámi Michal, Jasmin a David a teď jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlé pětce hrajete o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsoff a taky Unisex Parfém.
2: Připomínáme, že Thomas Arsoff je jedním z nejznámějších českých kadeřníků. Ty jeho produkty jsou výborný. A kdo si o ně dneska zasoutěží teda?
0: To je Eva. Evi, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsala, chci soutěžit, páč mám kudrnaté vlasy, tak díky tomu jsme tě vybrali a teďka máš tu možnost. Tak jsi připravená na 5 otázek?
3: Nejsem, protože ještě spím, ale v pohodě.
0: To dáme, to dáme. Tak pojďme na to.
1: Otázka první.
3: Ano.
1: 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký je český název pro měsíc January?
3: Únor.
2: Ještě jedna?
0: Leden, je to tak, leden.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Která rudá květina bývá symbolem lásky?
3: Růže.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Na kterém prstu se nejčastěji nosí snubní prsten?
3: Prsteníček.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Evi, jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
3: Tramvaj.
2: Ano.
0: Je to tak. A pojďme na poslední, pátou otázku.
2: Jak říkáme povolání ženy, která stříhá a barví vlasy?
3: Kadeřnice.
0: Evi, to není možný.
2: To byl pičák.
0: To bylo fičák, asi jako u tebe, zní to jako když nám voláš z vytlného tunelu anebo ze Sněžky, pěkně ti to tam učí, kam pádíš?
3: Do práce.
0: Do práce, klasika. No tak, myslím si, že se ti bude pracovat dneska o něco lépe, vyhráváš produkty od Thomas Arsoff a my ti moc gratulujeme a hlavně tím tvým kudrnatým vlasům, že jo?
3: No úplně skvělý, poprvý u vás.
0: Oni se z toho teďka normálně narovnali, teďka, jako mají radost, že jo?
3: Tak tomu víš, že ne, celý život.
2: Tak moc gratulujem, Evi.
0: Evi, šťastnou cestu, zvládni to v práci a měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: I tohle vám zkrátilo pár minut v práci nebo na cestě do ní. Welshly Arms, naprosto legendární song Legendary, 7.43 na Hitrádiu, dobré ráno.
1: Ono se říká, že neexistuje špatný počasí, jenom špatný oblečení, ale to platí podle mě jenom do chvíle, než jsou tyhle ty teploty, které teďka jsou, jo, 37 stupňů a vejš, protože když je v zimě minus 10, tak vy si dáte bundu, čepici, jasně, dáte si čaj, zalezete někam a je vám super, ale co máte dělat sakra v tomhletom počasí, když to je mnohem horší?
0: Mně se na tom líbí vlastně, nebo mně se na tom nelíbí nic na tomhle počasí, když jsou 40, ale jak jsme změnili to naše přemýšlení, jo, že když je na teploměru, když ukazuje předpověď 31, 32, tak nevím, jak to máte vy, ale u nás doma to je tak, že hele, zítra má být jenom 32.
2: Já to doplním ještě o předpověď, že zítra se opravdu brutálně ochladí, teploměr ukáže maximech 27 stupňů.
0: Tyjo, takže to bude David zima normálně.
1: David umře, ten je to extrémně zimohřivej a podle mě jediný člověk na této planetě, komu to horko tady jako nevadí.
2: To bude je to zima. Tak, ale dobrou zprávou je, že už v pondělí ukáže teploměr 33 stupňů a ve čtvrtek tady vidím dokonce 34.
0: To je super, takže ta tradice se vrací zpátky. Takže 40 tam nemáš, Davide?
2: Zatím ne, ale všechno se může změnit.
0: Všechno, no já doufám, ale já si říkám, ale ještě, že nesněží, protože musí v takovém vedru ještě odhrabávat sníh. To je kravál, tohle k vám posíláme za chvíli. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos a Fastboy a taky info z dopravy. Dobré ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Přesně za 5 minut 8 hodin dáváte si Hit Radio. Dobré ránko. Na ženské Tour de France se objevil úplně nový druh dopingu. Napadá vás, co by to mohlo být? Davide, napadá tě?
1: Ne.
0: Jsou to aerodynamické vycpávky v podprsenkách. Závodnice totiž zjistili, že správný tvar hrudníku zlepšuje proudění vzduchu, takže do cíle nastoupili komisařky a museli jim kontrolovat košíčky, jestli se náhodou nějak nepomohli.
1: Mě napadá, že to byl doping hlavně pro fanoušky Tour de France.
0: Jako pro televizní diváky. A já si myslím, že teďka asi vzroste zájem o pozici traťový komisař. No ale tak, že jo, tak dřív se sypalo, že jo. Pak se schovávaly, nevím, motorky do rámů kol a teďka se řeší, jestli má favoritka košíček A nebo C.
2: A co se to řešilo ještě nedávno s těma chlapama? Ty zase něco měli v rozkroku,
0: to ne? To byly nějaký Japonci skoky na lyžích, jestli pamatujete dobře, taky si to vycpávali, že jo.
2: Jo.
0: Bylo potřeba hodně materiálu.
2: Prostě čím větší, tím lepší, opravdu. Na
0: no
2: obou jasně. Frontách.
0: No, z toho prostě plyne, že jestli chcete mít vítr v zádech, je to o tom, jak moc máte nabito na hrudi. A co my chlapi s tím budeme dělat, no? My jsme zase utřeli prostě, no. Rihanna, Umbrella, 7.50,

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na týdenní dovolenou si nemůže dovolit odjet skoro pětina Čechů. Podle dat Eurostatu šlo loni o 19% obyvatel. Ve srovnání s obdobím před 20 lety se ale situace výrazně zlepšila. Tehdy na dovolenou neměli peníze více než 2/5 lidí. Ve srovnání s okolními zeměmi si Česko vede lépe než například Slovensko, Maďarsko nebo Polsko. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Podle Komerční banky vzrostl počet útoků za první pololetí meziročně o 41%. Podvodníci nejčastěji zneužívají falešné investice, parkovací aplikace nebo rezervační portály. Odborníci varují, že letošní rok je z pohledu kyberpodvodů zatím nejhorší za poslední 4 roky. Vrtulník s Donaldem Trumpem se dostal nebezpečně blízko civilního letadla. Americký letecký úřad vyšetřuje, proč nebyl při vzletu prezidentského stroje zastaven provoz na blízkém letišti. Podle prvních informací nikomu nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Incident se stal v okolí washingtonského letiště, kde loni došlo k tragické letecké nehodě. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Alžbětiny lázně v Karlových Varech budou mít po letech novou střechu. Magistrát získal dostatek peněz, aby střechu městských lázní, která je v havarijním stavu, opravil. Práce za skoro 60 milionů korun začnou už příští týden. Proběhnou v 8 etapách a budou trvat celkem 24 měsíců. A jak vypadá předpověď počasí na čtvrtek? Pro celý západ Čech hlásí oblačnou nebo zataženou oblohu. Dorazit by k nám měl občasný déšť nebo přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 27 a 30 stupni, na horách pak do 26 stupňů.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: My vám přejeme hezké čtvrteční ráno.
15: Ahoj. Snídaně
16: šampionů. Ono vždycky nechá Michal hodně prostoru, tak to mám fakt dělat.
14: Já jsem chtěl říct, že já když řeknu hezké a čtvrteční ráno a ještě něco k tomu, tak vlastně jsem ti všechno vybral už, no. Tak co nám, hele, David kouká, když na dloube voloj, tak co nám řekneš ty?
17: Já řeknu jenom dobré ráno.
14: No, to jsme chtěli slyšet. Pojďme na písničky Adele, Rolling in the Deep, 8.03, hezké ráno. Hit Radio F-

0: 8.06, krásné ráno, šampioni, posloucháte Hit Radio.
1: Já mám občas pocit, že sociální sítě úplně zničily kouzlo narozenin a narozeninových přání, že dřív jste si pamatovali ty narozky těch důležitých lidí, ale teďka je všechno na Facebooku nebo na Instagramu. Na Facebooku jsou připomínky, že jo? A nebo dá někdo storíčko, že jo, díky za všechny přání k narozkám, a vy si řeknete, ježiš, a jo, tenhle měl narozky. A teď je vám blbý mu vlastně napsat, protože on bude vědět, že vy jste viděli to storíčko.
2: No, nejabsurdnější věta je na Facebooku, když ti vyskočí notifikace, váš kamarád Honza Novotnej má narozeniny, napište mu, že jste si vzpomněli, že jste si nevzpomněli, kdyby vám nepřišla ta notifikace.
0: Ne, tohle je past. Past jménem narozeniny. Je takový narozeninový jmenový pole, dalo by se říct, jo, protože na, asi se shodneme na tom, že když nám tohle vyskočí, tak nevím, jak to děláte vy. Já to dělám nenápadně, jo, že nenapíšu tomu člověku na Messengeru, ale že počkám x hodin, a když na to nezapomenu, tak večer napíšu SMSku. Hele, čau, vzpomněl jsem si, že máš narozky, všechno nejlepší, jo. A teďka jsem se, to byl blbý říkat do rádia, možná. Se propálil teďka.
1: Doufám, že to slyší ty tví kamarádi.
0: No tak my chlapi na ty narozeniny, my to máme prostě horší, si myslím, no. My, pánové, protože my to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty to je problém, jako.
1: Jako asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
0: No to je tak schválně.
1: Tak
0: schválně.
1: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
2: Dobře, ty.
0: Tak to čumím teda.
1: No, a já mám na tohle prostě pamatováka.
0: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím.
2: Já nevím, asi ani roční období.
0: Já nevím ani měsíc, já nevím. No.
1: Nevím, ale víte co?
0: Já nevím ani rok.
1: No, tak je
0: to. Počkej, ty jsi 99.
1: Ano.
0: A tam jsme skončili.
1: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
2: Byla to šance 365:1.
0: A prohráli jsme.
1: Nicméně, jak jste na tom vy, naši milí posluchači, pamatujete si narozeniny svých blízkých, anebo vám v tom pomáhá ten Facebook a tyhle ty připomínky na sociálních sítích?
0: Jak to je tady ve studiu, to jsme vám velice dobře dokázali. Myslím si, že no schválně, jsme zvědaví, jestli teda je tam rozdíl mezi muži a ženami. 777-937-777, WhatsApp, hlasovky, bereme všechno, klidně SMSku. Teď berete vy Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 8.09, dneska ráno.

0: Čtvrt na devět, minuta na vrch, dáváte si čtvrteční Hit Radio snídaní šampionů.
1: Ptali jsme se vás na to, jestli si pamatujete narozeniny svých nejbližších, anebo jestli už vzpomínáte jenom na notifikace na sockách.
0: Přišlo od vás opět spousta zpráv, za to moc děkujeme, tak začneme to od Stáni. Ahojte, pamatuju si všechny příbuzné, jak narozeniny, tak svátky, a pak mi všichni z rodiny volají a ptají se. Hele, nebude mít teďka ten a ten narozeniny? Nejbližší přátelé si pamatuju taky a kamarády syna. Nějak se mi ta čísla drží, hezký den.
1: Sonja, dobré ráno, já si narozeniny blízkých pamatuji, i některých známých, ale chtěla bych spíše říct, že moje maminka dělala ředitelku školy, měla 52 zaměstnanců a ode všech si ty narozky pamatovala. Dnes jí je 84 let a přesto mi takto z ničeho nic řekne, že dneska by měla nebo má narozeniny Anička nebo kdokoliv jiný. Úžasná. A to je fakt, že moje babička byla taky taková. Ta paměť prostě sloužila nějaký.
0: To je pravda, no. Já teda přiznám se, že asi ani nevím teď, jakou mám velikost bod, musel bych se podívat. Ale třeba ICQ číslo, první číslo na ICQ si pamatuju úplně přesně dodnes. Jo. Co tady máme dál? Katka píše, hezký den Jasmínko, tak tebe si zapamatuju, mám narozeniny ve stejný den, 10. května, jen jiný roční. Mm-hmm. Pamatuju si nejbližší i bez Facebooku, v závorce máš krásný smích, děkuju moc, moc vás zdravím, Káťa.
2: Jak o tom mluvíme, tak jsem si vzpomněl, že jsem letos opět zapomněl popřát k narozeninám mému kamarádovi Francescovi, měli 20. dubna, takže to, takhle opožděně všechno nej.
0: Jsem zapomněl popřát k narozeninám nám dvěma tady.
1: No, bych nevytahovala no, tady, no. Ať se nepoštěkáme. Bětka, ahoj, tady Betty, je mi 10 a i přesto si pamatuji všechny data narození kamarádů, ale moje narozeniny si nikdo nepamatuje.
0: Betty, Bětko, jestli nás slyšíš, prosím tě, jo. Napiš nám, kdy ses narodila, kdy máš narozeniny, my si to tady napíšem a každý rok ti budeme přát k narozkám.
1: Jo.
2: To je výzva.
0: To je výzva. Tak tady máme několik hlasovek, pouštím tu hlasovku od Michala.
3: Hezký ráno z Chomutova. Já si teďka víc pamatuju hlavně svátky, protože víc koukám do kalendáře vzhledem k tomu, že jsem odboural všechny Facebooky, Instagramy a všechny ostatní sociální sítě, takže si víc všímám kalendáře obyčejného. Ale chci říct, že třeba jako dítěti, my, když žádný Facebooky nebyly, tak mi chodilo mnohem víc zpráv i obyčejných SMS, které se platily. A dneska už to není. No. Dneska kolikrát už ani zadarmo nikdo nenapíše, ani si nevzpomene, takže něco na tom asi bude. A zároveň já si pamatuju paradoxně mnohem víc narozeniny slavných lidí a třeba toho 10. května jsem zrovna věděl, no. Takže hezký den.
1: Měl dobrý point Michal teda.
0: Kde je 10. května?
2: Na mě se nekoukej, já to nevím.
0: Tak už víme, kde má Bětka narozky, je to 28.7., to je červenec, takže 28.7., no tak to až za rok, Bětko. Tak máme tady ještě hlasovku od Radka, tak pojďme na to.
4: Dobré ráno, přátelé, dobré ráno, rádio, narozeniny versus Facebook. Ano, tak já si narozeniny svých nejbližších samozřejmě snažím pamatovat, pokud to samozřejmě jde, anebo to má napsaný v diáři. Ale Facebook občas se mi taky stává, že mi nezobrazí toho dotyčního, že má narozeniny, a já to potom zjistím, když se mi objeví nějaký odkaz na tom profilu, prostě, že děkuju vám všem za krásné přání k narozeninám. A já píšu, říkám, olala, no kamaráde, neobjevil ses mi, píšu ti zpětně vše nejlepší a tak dále. Ale mám ještě takový úkol pro mý kolegy z divadla, kde mám celý seznam mých kolegů, data narození, a já je mám napsaný v kalendáři a každý ten den, kdy oni mají ty svý výročí, tak já jim píšu za všechny nějaké přání, plus nějaký obrázek s květinkou a tak podobně. Podle toho, jaké to je pohlaví a podle toho, jakoho mám rád. Tak přátelé, krásný den, krásný sluneční den. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, Radku, tobě taky. Já teda přiznám se, já bych chtěl najít všechny, kdo se narodil ve stejný den jako já, mezi našimi posluchači. To je 17. dubna. Tak mi napište a uděláme společný mejdan na Letenský bláni, když nás bude dost, jo? Zvu to. Pojďme na muziku, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A mimochodem, Markovi Ztracenému v 8.50 budeme volat. Počkejte na to, hezké ráno.

0: do práce, domů, ke kafi, ke všemu, co děláte, jenom hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Za malou chvíli třeba aktuální doprava a hlavně další muzika. Chci tančit, to jsme tady v playlistu dlouho neměli, alespoň já to dlouho nehrál, tak to si užijeme společně. A na to se můžete těšit za malou chvíli, tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou
3: a Martinem Pouvou.
2: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
9: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
10: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
9: Klimatizace co topí?
10: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
9: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavenou dodávku hlásíte na dálnici D5, stojí na kilometru 100 směrem na Plzeň. A pozor na jich od Plzně u sjezdu na Robčice, kde osobní auto narazilo do dopravní značky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Tohle jsou Miraj.
1: Dokud budu jenom trochu vnímat.
0: S vámi čtvrteční Hit Radio, krásné ráno. David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Linkin Park chystají nový celovečerní dokument, do kin dorazí 30. září a zachytí návrat kapely po smrti Chestera Benningtona i začátek nové éry se zpěvačkou Emily Armstrong. Fanoušci se mohou těšit na dosud nezveřejněné záběry ze studia, zákulisí i koncertů. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie. Pro mnoho žen jsou plavky větší výzvou než samotná dovolená. Podle psychologů zatím často nestojí skutečný vzhled, ale nejistota a tlak na dokonalou postavu. Průzkumy navíc ukazují, že negativní vztah k vlastnímu tělu dokáže řadě lidí zkazit i vysněnou dovolenou.
0: Když se dívám na sebe, tak nejenom pro ženy, ale i pro muže.
4: Jste říkali, že jdete někam k vodě, do Rakouska.
0: Jasně, do Rakouska po vysílání, no jedeme.
4: No jak tak na tebe s Jasmem koukáme, ty se tam asi moc netěšíš.
0: Dělaj si. A tak my to možná vezmeme přes Německo. Tam bych mohl se na nějakou burku ve výprodej, ne? Entrance, Stayin' Alive, 8.33.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů v 8.40. Jak to právě teď vypadá na Letné, to nám už za chvíli řekne ten, který tam chystá svůj největší koncert v životě. Marek Ztracený s námi ve vysílání za pár minut. Na to určitě počkejte, minimálně vy, kdo zítra do Prahy na tenhle mega koncert míříte. No a do té doby, než se s Markem zavoláme, třeba další muzika Train Drive By tady na Hit Radio. Tak hezké čtvrteční ráno, šampioně.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí. Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
3: Tohle je boží.
2: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
3: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Posloucháte čtvrteční Hit Radio pro lepší ráno Train Drive-by v 8.48.
1: Už zítra večer se v Praze na Letenský pláni bude psát historie. Největší koncert kariéry Marka Ztraceného, vlastní speciálně postavený stadion.
0: A jak jsme slíbili, máme Marka právě teď na telefonu. Marku, ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno. Tak zítra je ten den D. Zeptáme se nejdřív, jak se ti vstávalo dneska ráno. Ještě klídeček nebo už trochu nervozita?
2: No já jsem až překvapený, jak jsem stával rád, jak jsem vlastně docela v pohodě. No, jsem tam samozřejmě pořád, za chvilku zase jdu na Letenskou plán, dáme zkoušku. Včera jsem poprvé viděl, jak blikají světla, jak svítí letky, jak hraje zvuk a jsem šťastný, ztracený.
1: Jak to tam vypadá teda právě teďka? Co se právě teďka staví, nebo zbývá ještě vůbec něco dodělat, nebo je to úplně už hotovka?
2: No jsou to poslední detaily, dávají se poslední sedačky a jinak opravdu, jak říkám, teď už vlastně jenom děj se vůle boží, dokonce jsem koukal, že počasí z těch veder, že se umoudří a bude krásně 26 stupňů zhlásej, takže i to bude příjemný. Já jsem totiž volal nahoru tátovi do nebe, tak jsem mu to říkal, jestli by to pošéfoval a on, že jo, evidentně, takže prostě i počasí máme zařízený, není nic, co by prostě bylo špatně.
0: Zařídil to počasí objednaný, to je paráda. Marku, je něco, co jsi na tomhle koncertě vysněl už jako

0: to i trošku tak příjemně nebezpečný, tak se těším, až to konečně fanouškům ukážu, že já jsem to trénoval a musím říct. Vlastně nemůžu říct nic, ale bylo to velký.
1: Příjemně nebezpečný.
2: Mě něco jako napadlo, když jsi řekl, že jsi to trénoval, já teda nebudu prozrazovat ani to, co mě napadlo, ale mám nějakou vizi, tak schválně, jestli ten typ byl správný po zítřejšku, jo?
0: No tak dobře, tak já ti řeknu, tak to pak zkonzultujeme.
2: Dobře, dobře.
1: Hele, a jenom úplně prakticky, v kolik zítra plánuješ jako vstávat? Vyspinkat se do růžová, dát si dlouhý spánek, anebo to budeš hrotit, vstávat? Brzo něco dělat.
0: Kde pak? Předu v ráno, vstávám v 8, už tam mám bejt a pak ještě mám nějaký zkoušky, mám nějaký povinnosti, jsem tam nějaký rozhovory a podobně, ale hlavně já tam chci bejt, přemýšlím, že budu možná spát tam ve spacáku, protože prostě nechci ztratit ani minutu, je to jednou za život, je to něco, co prostě nejspíš už ani já, ani fanoušci, nebo těžko říct, ale asi nezažijou a já si chci užít každou minutu a budu vyhlížet první fanoušky dalekohledem a vítat je, takže asi takhle.
2: To je skvělý. Ty jsi říkal, že teda vstáváš v 7, tak mezi 7 a 8 si můžeš si hit rádio, ještě tam nějaký lidi.
0: No tak jo, no, dobře, to zní jako dobrý plán.
2: To zní jako plán. Samozřejmě budeme hrát i tebe a budeme hrát tebe i teď. Máme tady vlastní svět živě v Edenu, abychom tvé fanoušky, kdo tam zítra míří trošku. Je takový warm-up vlastně, dalo by se říct, na zítra.
0: Ano, to zní skvěle, tu písničku hraju moc rád, taky samozřejmě zazní. Chtěl bych všechny pozdravit, poděkovat, že jdou, říct si, že od 16 se otvírá areál a že 100% by si neměli nechat ujít už 18.45 Martinu Pártovou, která je fantastická a myslím si, že to prostě všechno bude krásné, takže všechny zdravím, těším se na vás, přijďte.
2: Marku, díky za tvůj čas, držíme palce a všechno klapne, jak má, užij si to, užij si tvůj největší koncert v životě a zítra se těšíme, měj se hezky.
0: Děkuju moc, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
3: Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.
4: Já jsem ztracený.

převracím si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Taháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty.

0: Get a tady svým Stones and I. Gone, gone, gone. 8.58. A to je finý to čtvrteční snídaně. Já se s váma jdu rozloučit, protože my se společně uslyšíme až v pondělí.
1: No, tak já bych nemachrovala
0: David
1: takhle.
0: Má taky volno zítra. Ty tady jsi zítra s Lečem. S Filipem Lejčkem. Tak my vám přejeme krásný víkend, takhle předběžně.
1: Provokatér. Přejeme vám krásný čtvrtek a zítra se na vás těším já s Filipem.
0: Zítra v pátek ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte hezký čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
1: Parádní čtvrtek přeje i Bára Plinzelner. Máme 2 minutky před 9 hodinou a jdeme na nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte z Chlumčan na Šlovice na jižním Plzeňsku po staré silnici, kde je nehoda osobáku, který narazil do dopravního značení. Jinak se nám jezdí bez problému, ale samozřejmě nepočítám práce na silnici a dlouhodobý uzavírky. Například včera nám začala z Prostivuře na Starý Sedlo na Tachovsku, anebo třeba u Baru taky na Tachovsku. Takže bacha. No a pokud byste za volantem potkali nějakou komplikaci, sem s ní. Pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Získejte v Penny extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb a zveřejní makroekonomickou prognózu. Podle analytiků centrální banka ponechá základní úrokovou sazbu bez změny na 3,75%. Naznačují to i výroky členů bankovní rady v médiích. Jihočeský kraj předložil majitelce českobudějovického fotbalového Dynama Doroty Neke Edeové nabídku na odkoupení klubu za 32,5 milionu korun. Požaduje za to také převod mládežnické akademie. Nabízená částka vychází ze znaleckého posudku. Soud v Mnichově dnes vynese rozsudek nad Afgáncem, který loni v únoru úmyslně najel do odborářské demonstrace a zabil 2 lidi. Čelí obžalobě ze 2 vražd z 22 pokusů oni a z 22 případů těžkého ublížení na zdraví. No a vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánu na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dneska si trošku oddechneme, jak od úmorných teplot, tak od sluníčka, ale na koupačku to pořád je. Bude zataženo nebo oblačno, sem tam přehánky, teploty 27 až 30 stupňů, na horách pak do 24.
2: Hit Radio FM+.
1: Jdeme si celý dopoledne odstartovat kolumbijskou princeznou. Je tady Shakira a její Zoo.

9 hodin 14 minut, tak to je aktuální čas. Parťáka Vanděla, Hit Radio FM Plus a Bára Plincelnera. Já přeju nádherný dopoledne. Dneska je den svěžího dechu. Je to tak. A to je podle mě jeden z nejdůležitějších mezinárodních dnů vůbec. Co si budeme povídat? Protože nejhorší není, když si ráno dáte česnečku nebo topinku. Nejhorší je, když má někdo dech, kterým by položil i kytku v květináči. No a vůbec to hlavně neví. To je na tom to nejhorší. A nebo, to je možná ještě o level vejš, ví o tom a je mu to úplně jedno. To je pak teprve zkouška mezilidských vztahů, panečku. Jestli chcete, aby svěží dech vydržel co nejdýle, nestačí jenom rychle přejet zuby kartáčkem, ale pomůže vyčistit hlavně i jazyk, kde se drží nejvíc bakterií. Pořádně se napít taky vody, no a sáhnout po žvíkačce bez cukru, ideálně s xylitolem. Ty sladký tlamolepy vám totiž svěží dech moc dlouho neudělají. Spíš na pak. No a když už pasta, tak klidně sáhněte po nějaký tý mentolový, která má v sobě ten eukalyptus, anebo s obsahem zinku, to je zajímavý, to jsem třeba nevěděla, ten pomáhá totiž omezovat bakterie způsobující zápach. Takže dnešní mise je jasná, buďte na lidi hodní a ideálně i voňaví. A když už jsme u těch lidských, no, tělesných překvapení, řekněme, za chvilku vám povím příběh, kvůli kterému museli v Kolumbii evakuovat celý kino. A ne, požární alarm za to opravdu nemohl. Poslouchejte dál už za chvilku a já už právě teď posílám See you.

0: věcí.
1: Tak tohle byl Divoký byl, malování vzdušných zámků na Hitrádiu FM plus 9 hodin a 25 minutek. Tak já teď zůstanu u toho vzduchu, jen nebude tak úplně vonavej. Představte si, že sedíte v kině na Spider-Manovi. Popcorn, kola, sál zhasne. No a najednou musíte ven. Ne kvůli požáru, ani kvůli výpadku proudu, ale právě kvůli vzduchu. Podle médií se totiž v jednom kině v Kolumbii evakuovalo kvůli plynatosti jednoho z návštěvníků. To je neuvěřitelný. Zápach byl prostě tak silný, že si lidi mysleli, že uniká plyn, a zaměstnanci raději vyklidili celý sál. Do jednoho. Teď se ale říkám, když vás bolí břicho, prostě víte to, jako stát se to může. Nikdo nejsme roboti, že jo, stát se může ledacos, ale pokud vyženete z kina plný sál lidí, no do háje, to už přeci musíte tušit, že nejste úplně ve formě, že nejste úplně ready. Takže příště možná radši buď krajní sedadlo, anebo film doma na gauči, protože na tohle by byl i Spider-Man krátkej.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Plasech u Plzně za 6 950 000 korun. Rodinný dům ve Skutči u Chrudimi za 5 990 000. Rodinný dům v Dražení u Plzně za 6 490 000. Byt 1+1 v Děčíně za 2 245 200 korun a nájemní dům v Mladé Boleslavi za 11 330 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
10: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Tempo City právě doznívá na Hit Radio FM Plus v 9:35. Zítra odpoledne rozhodně byste měli poslouchat Hit Radio FM Plus, tak my jsme rádi, když nás posloucháte 24/7, no ale zítra v driveu s Jirkou Pelnářem od 12 do 15 hodin můžete získat až 10 000 korun na tankartě Easy od Orlenu. No a to už se sakra vyplatí. Čeká vás 10 jednoduchých otázek, odpověď je vždycky jen jedno číslo od 1 do 10 a za každou správnou odpověď získáte 1000 korun. Když zvládnete všech 10, odnesete si plnou desítku, tedy 10 000 korun na cestování, tankování nebo na něco dobrýho ve Stop Cafe. No prostě parádička, takhle hezky říci, hele, zbalím se ze dne na den a vyrazím třeba do Chorvatska, tak prostě máte na cestu, máte na to kafe, máte na tu bagetku, je to paráda. Takže zítra mezi 12. a 3. mějte telefon po ruce, protože třeba zazvoní právě vám. No a jestli to zrovna zítra nevyjde, nezoufejte, protože hrajeme každý pátek až do konce prázdnin vždycky právě s Jirkou Pelnářem, tedy mezi 12. a 15. hodinou. Držím palce.

0: Tak, to byla Rose Bruno Mars a Paci a Paci. Já vždycky slyším Paci, Paci, ale možná jsem divná jenom já. 9 hodin 42 minut, aktuální čas na Hit Radio FM+. A teď jedna informace, protože jestli rádi sledujete atletiku, možná si při příštích závodech všimnete jedné změny. Televizní štáby totiž dostali nový manuál, jak zabírat sportovkyně. Doporučení říká, že by kamery měly méně zdůrazňovat detaily na tělo a více soustředit na samotný sportovní výkon, techniku, soustředění nebo taky emoce před startem i po doběhu. Vzniklo to poté, co vlastně některé atletky upozorňovaly, že televizní přenosy občas věnují větší pozornost jejich vzhledu než tomu, co dokážou na oválu anebo v sektoru samotným. A víte co? Za mě to vlastně dává smysl. Než desetivteřinový vlastně záběr na kraťásky, kde je nejvíc vidět logo sponzora, je za mě teda mnohem hezčí sledovat obrovský soustředění před tím startem a pak tu čistou radost nebo úlevu v cíli. Přesně kvůli tomu přece sport sledujeme, ne?
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up comedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
7: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
8: Tohle je boží.
7: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
8: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
7: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Víte, co znamená vayamos compañeros? Pojďme, přátelé. Tak tedy pojďme, přátelé, na vrchol hodiny. Basta, 2 minutky před 10. dopolední. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně v Karlových Varech, a to v ulici u dětské vesničky, kde je hlášený únik plynu, konkrétně překopnutá přípojka na plyn a na místě jsou složky IZS, tak rozhodně opatrně. Pokud byste za volantem potkali nějakou komplikaci, nepočítáme dlouhodobý uzavírky a práce na silnici, tak sem s ní. Pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
12: 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplotní rekord pro včerejšek překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu v historii. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. Turisté, kteří letos v létě navštěvují Plzeň, už nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech. Novým trendem je rozložení návštěvnosti do celého týdne. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru a výstava o Hrubínkovi. Vojenský vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v úterý nakrátko dostal příliš blízko k dopravnímu letadlu. To startovalo z washingtonského letiště Ronalda Reagana. Podle Bílého domu nebyl Trump v ohrožení. No a fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Utkání v malšovické aréně začne v 19 hodin. Už o hodinu dříve rozehrají rovněž na svém stadionu třetí předkolo konferenční ligy jablonečtí fotbalisté proti týmu RFS Riga.
13: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
0: Dneska si trošku oddychneme, jak od úmorných teplot, tak i od intenzivního sluníčka. Ale na koupačku to pořád je, bude oblačno, sem tam se nám sluníčko ukáže, ale oproti včerejšku to bude rozhodně slabší. Sem tam můžeme čekat i přehánky, teploty 27 až 30 stupňů, no a na horách pak do 24.
10: Hit Radio FM+.
0: Tak a my jdeme na další muziku, startujeme právě teď. Rock My Body a Rehab Ina a Sash.

Král popu, kterýho jen tak nikdo z trůnu nesesadí. Tak tohle byl Michael Jackson na Hitrádiu FM Plus 10 hodin a 12 minutek. No a já mám pro vás další důvod, proč si otevřít Instagram našeho Hitrádia FM Plus. Proč? Jelenfest míří do našeho regionu a my vás pošleme přímo k pódiu, a to gratis. Soutěžíme totiž na Instagramu o 10 vstupenek na Jelenfest 2026 v Lokti nad Ohří. V sobotu 15. srpna ožije přírodní amfiteátr právě v Lokti hudbou skupiny Jelen, kapely Poetika a taky písničkářky Adely Orlový. Čeká vás celý den plný muziky, zábavy, taky bude autogramiáda, speciální koncert pro děti a večer samozřejmě velká jelení show. No a jak se dostat zadarmo právě přímo dovnitř a přímo dopředu? Jednoduše. Běžte právě na náš Instagram Hitrádia FM+, najděte soutěžní příspěvek, odpovězte na otázku, no a třeba právě vy získáte dvě vstupenky pro sebe a někoho, s kým si tenhle letní hudební den užijete. Soutěžíme do neděle 9. srpna do 6. večer, takže rozhodně neváhejte a já držím palce. Možná se vidíme právě pod podiem v Lokti společně.

0: American Idiot a Green Day. Vy jste s Hitrádiem FM Plus a Bárou Plincelner. Máme 10 hodin 22 minut a já přeju nádherný čtvrteční dopoledne. Chviličku zabrousíme k fotbalu, ale ne úplně, že bychom tady říkali zápasy, o to mi úplně nejde, ale já bych ráda jedno jméno, Lamine Yamal. A toho všichni známe, kdo ho neznáme, tak ho teď poznáme. Protože možná jste zahlídli na internetu Yamal a jeho táta. Příběh, který teď baví sociální sítě. Koluje totiž informace, že Yamalův otec měl syna už v 16 letech a že mezi nima má být tedy věkovej rozdíl pouze 16 let, což zní logicky samozřejmě. Což ale teda, když si přepočítáte, tak to znamená, že Yamalovo tatínkovi je 35. Chápete to? Yamalovi 19, tatínkovi 35, což znamená, že tenhle ten týpek, tatínek, jednoho z nejslavnějších fotbalistů dnešní doby, je o 3 roky mladší než já se z toho úplně na nervy, jako jo. A právě to lidem přijde naprosto neuvěřitelný mě taky, protože místo klasického vztahu táta a syn působí spíš prostě jako dva parťáci. A kdo vlastně Yamal je? Je to teda 19-letý fotbalista Barcelony a španělský reprezentace, který právě už v 16 letech nastupoval za národní tým, lámal rekordy a dneska patří, jak jsem říkala, mezi největší talenty světového fotbalu. Takže zatímco většina z nás v 19 letech řešila, co bude o víkendu a kam večer vyrazit, tak Yamal už řešil zápasy proti nejlepším hráčům planety. To, co dělal tatínek 16, kdy vyráběl právě Yamala, tak to už bych úplně nerozpitvávala. Prostě, jakože vedle něj stojí teď táta, který je o 3 roky mladší než já. To je neuvěřitelný. Prostě dvojice, u kterých si řeknete, tohle je fakt neuvěřitelná kombinace. Tečka, konec, hotovo.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
6: Nápady, typy, inspirace.
7: Šumava žije!
6: Šumava žije! CZ.
8: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
9: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
10: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
11: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
13: I
7: Izolvest.
13: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
7: Izolvest.
14: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
7: Izolvest.
13: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Izolvest.
14: Tak zavolejte ještě dnes.
13: izol@vest.cz.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
17: Tohle je boží.
16: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
17: Ať tady číhá cokoliv. Jsme vybaveni.
16: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
18: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
19: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Tak to ale byla Dua Lipa a Houdini. A když jsme u toho kouzlení, já mám pro vás právě teď v 10 hodin 34 minutek jeden letní tip, který by vám rozhodně neměl zmizet z kalendáře. Kam vyrazit? Protože i v létě může přijít pořádná hokejová magie. A to doslova do písmene. Klatovy čeká historický sportovní večer. Ve čtvrtek 20. srpna se tam vůbec poprvé představí dva extraligový týmy. A to HC Škoda Plzeň versus HC Energie Karlovy Vary. Takže to bude taký západočeský derby. Západček by se měl celý přesunout prostě do těch Klatov. Co si budem povídat? V přípravném zápase se proti sobě postaví, a to v pořádným derby, jak už jsem říkala, a začínáme v 17 hodin, a to na zimáku teda v Klatovech, že jo, jinej tam není. A čeká vás rychlost, tvrdý souboje, emoce, atmosféra, no prostě všechno, co milujeme, my, co milujeme tolik hokej. Vstupenky za 100 korun, to je naprosto symbolický, a v prodeji, to je to důležitý, jsou už od dnešního dne, tedy od 6. srpna, úderem 10. dopolední se spustil předprodej, takže rozhodně na nic nečekejte, protože kapacita stadionu je omezená. Takže jestli chcete bejt u historicky prvního podobného zápasu v Klatovech, opravdu neváhejte a rovnou si pořiďte. No a ještě jeden důvod, proč vyrazit, protože celý výtěžek ze vstupného poputuje na podporu a rozvoj mládeže HC Klatovy. Takže jo, já myslím, že 20. srpna čtvrtek je pro vás absolutně jasný. Všichni se sejdeme. Kde? No v Klatovech.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.

Tak tohle bylo Miles Smith na Hit Radio FM+. Ty dvě se mi někdy dávají zabrat, to vám řeknu. Máme 10 hodin, 42 minutek. No a já bych vás teď nesmírně ráda pozvala do kina. Pokračují totiž plzeňský filmový večery a ta nabídka je opravdu pestrá. Film si totiž můžete užít na několika netradičních místech tady po Plzni. Třeba v rodinném kině u Matoušů, taky v muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci, kde se promítá v útulný stodole, ale taky třeba v Křimicích u restaurace Roští. A takhle bych mohla pokračovat dál, že jo. Vy už to znáte, Galerie města Plzně, protože i minulý rok to tak bylo, taky Purkmistr promítá, Kafe Smetanka, Pivovar Plzeňský Prazdroj, je to prostě paráda. A samozřejmě, že všechno, ta třešnička na dortu bude 30. srpna, někdo to rád v Plzni, a což bude v amfiteátru na Lochotíně od 20 hodin naprosto gratis. Ale z 30. se přesuneme zase hezky zpátky blíž, protože já jsem vám ještě chtěla říct, že ve čtvrtek, tedy 7. srpna, což je dneska, od 20 hodin a 30 minut, je na programu Dovolená v Českém ráji. A to je naprosto skvělý a bude to u Matoušů. A v pátek 8. srpna od 8:30 pak film Bardotky. Takže se máte celkově v podstatě na co těšit. On opravdu je ten program tak širokospektrej, že to bychom tady byli do zítra. Pro mě bude jednodušší, když vám řeknu webové stránky festivalfinale.cz. Tam se podíváte na filmové večery, na ty kliknete. No a potom už je jenom na vás, jaký film nebo pohádku si zvolíte.

0: CZ.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
5: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
6: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
5: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
6: Jen 30 minut od Plzně.
5: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
6: U Daliborky Nepomuk.cz.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: jsme největší speciálka v České republice. Máme přes 30 let zkušeností a proto víme, co je pro vás důležité.
1: Postele Losina, tam den začíná. Postele Losina, tam i usíná.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tak, tohle byl Stars na Hit Radio FM+. My to nebudeme zdržovat a jdeme právě teď na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně v Karlových Varech v ulici u dětské vesničky, kde je hlášený únik plynu, konkrétně je to překopnutá přípojka na plyn a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Další komplikaci hlásí D6, a to z Karlových Varů na Cheb. Je to na 141. kilometr a leží tam kýbl na vozovce, tak rozhodně místem nohu z plynu. No a pokud byste za volantem potkali nějakou další komplikaci, něco, co by vám vlastně stížilo tu cestu, a tak rozhodně sem s ní. Pište, klidně i volejte na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
6: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Kristýnou Kloubkovou
6: a Martinem Pouvou.
5: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
6: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích dvou letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi na Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí. Teplotní rekordy včera překonalo 18 z 20 meteorologických stanic v Jihočeském kraji. Na většině z nich bylo kolem 35 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích meteorologové naměřili 37,9 stupně Celsia. Na jihu Čech tak pokračovaly tropické dny, které by však mohly přechodně skončit. Průměrná prodejní cena ojetých aut na českém trhu v červenci meziročně vzrostla o skoro 7% na 324 tisíc korun. Bylo to o necelých 3 tisíce korun více než v červnu, ale zároveň o téměř 11 tisíc méně než v rekordním únoru. Přesto prodeje ojetých automobilů na insertních serverech poklesly. No a tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji v Torontu ve druhém kole. 21. nasazená Češka prohrála s Taylor Townsendovou i třetí letošní duel. V celkovém pátém vzájemném utkání podlehla ve dvou setech.
10: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
0: Dneska máme oblačno nebo zataženo, sem tam nám ale sluníčko přece jenom prokoukne, ale bohužel oproti včerejšku, tak naopak vlastně my si tak trošku ulevíme, dyť je to potřeba, ale teploty fajn, 27 až 30 stupňů Celsia, no a na horách pak do 24.
8: Hit Radio FM+.
0: Jdeme si celý dopoledne hezky užít s live s Jirkou Pelnářem, který startuje právě teď.

0: nás si občas v lékárně koupí lék na bolest nebo na horečku. Málo kdo ale přemýšlí o tom, co předchází tomu, než se taková tableta dostane na pult. Já ve studiu Hitrádia FM Plus vítám mého zásného hosta, pana doktora Jiřího Lišku. Pane doktore, vy jste vedoucí klinické jednotky z plzeňské společnosti CEFA. Vy se zabýváte takzvanými bioekvivalenčními studiemi. Co si po tím máme představit? Bioekvivalenční studie.
1: Tak bioekvivalenční studie je taková poměrně složitá věc, která má jediný cíl, já se omlouvám, trošku to bude složitější.
0: Odborný.
1: Ano, ale není to zas tak, nemusíte se bát. Když máte nový lék, tak ten má patentovou ochranu. Ta patentová ochrana je vždycky nějakou dobu. A během toho uvedení na ten trh, tak už se vidí, jestli ten lék bude úspěšný nebo ne. Některé léky jsou velmi úspěšné, jako byly statiny, jako byla Viagra, takovéhle věci. Některé jsou tak trošku jako komerčně slabší. No a samozřejmě jsou tady společnosti, které nevyvíjí nové léky, ale dělají kopie, říká se tomu generika. A tyhle ty kopie právě po té době, kdy projde ta patentová ochrana, tak tyhle ty firmy je vyrobí a uvedou je na trh. Cíl je jasný, ten lék se výrazně zlevní, uvádí se až na čtvrtinu ceny. To složení toho léku je identické, musí tam být stejná dávka účinné látky, akorát, že ta léková forma, ta účinná látka není nikdy úplně stejná. To se jedná o krystalickou formu, nějaké složitosti kolem toho. A panuje takový úzus na celém světě, že aby se nemusela znovu opakovat celá série těch klinických studií, což je nesmírně drahé a v podstatě by to bylo neetické, tak se domluvila taková věc, že když se prokáže, že ta nová léková forma, tedy to generikum, má stejné vlastnosti farmakokinetické, co to znamená, že se uvolňuje ta účinná látka do organismu a eliminuje ve stejném rozsahu a ve stejné rychlosti, nebo spíš srovnatelné, tak potom se to generikum zaregistruje, čím se výrazně ušetří všem. Takže ta bioekvivalenční studie má tenhle ten jediný cíl, prokázat, že ta nová v uvozovkách tableta má stejné farmakokinetické vlastnosti jako ta původní.
0: Jak dlouho to trvá?
1: Podle toho, kolik je potřeba do ní vzít těch subjektů. Uvedu extrémy, nejjednodušší studie můžou trvat 3 měsíce, nejkomplikovanější i půl roku.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Hit Rádio FM Plus si povídám s doktorem Jiřím Liškou z plzeňské CEFI. Pane doktore, lidé mají občas z podobných organizací strach. Nevím, co si můžou představovat, jestli ta firma vůbec má nějakou historii, jestli má atesty, jestli ví, co dělá. Jak je to se společností CEFA?
1: V celé republice jsou firmy dvě pouze. Je to biznis velmi zvláštní. Samozřejmě vím, kam míříte, zavání to jakými si pokusy na lidech, ale opak je pravdou. Za prvé, to, co děláme my, se dělá na celém světě. V USA, v Kanadě, ve Francii, v Anglii, všude. Není jak někdy, jako slyším takové myšlenky, jako že oni tam by si to nenechali dělat, jasně, protože to takto vyvezem někam na východ a tam oni nám to udělají za málo peněz. To prostě není pravda. Samozřejmě, že v těch zemích, kde to začalo, jako je právě ta Anglie, Francie, Německo, Švýcarsko, tak už se to dneska dělá daleko míň, ale je to tím, ne, že by ty lidi to tam odmítali nebo takhle, ale je tam všechno dražší,
0: jasně,
1: jako je to všude. Co je důležité, je, že tahle ta věc nebo tenhle ten způsob podnikání má velmi pevnou legislativní, jak bych řekl, hřiště. A je to všude na světě stejné. A funguje to tak, že každá takováhle, tak říká správně, se tomu říká klinické hodnocení,
0: ano,
1: to je ta biokliniční studie, tak každé klinické hodnocení se musí za prvé podat k autoritě, což je v našem případě SÚKL. To je jedna větev, která posuzuje, by se řeklo, zejména ten aspekt odborný. A pak je druhá větev a ta je etická. A tu posuzuje takzvaná etická komise. Tam už sedí odborníci ve farmakokinetice, ale jsou tam i lidi právě, myslím, že polovina musí být laiků, to znamená zejména lidi, kteří mají takovej ten background jako charita,
0: jasně,
1: církevní nějaký, jo, aby to prostě nebyla taková lobby jako lékařů. To jsem se ještě nedostal k tomu, že vlastně ty biokliniční studie se dělají na zdravých dobrovolnících. Proč? Protože my potřebujeme posoudit právě tu farmakokinetiku, tu podobnost dvou tablet, nikoliv jejich účinky. Ty už se dávno udělali, jasně, předtím, to není předmětem téhle studie, samozřejmě se sledují, ale není to primární předmět zkoumání, říká se tomu takzvaná sekundární kritéria.
0: Je to bezpečný?
1: To je obvyklá otázka, když někdo k nám přichází. Pokud se ptáte, jestli je to bezpečné, tak mohu s klidem říci, že ano.
0: Dobře, tak ale já se zeptám, je účast na takové studii nebezpečná pro mě?
1: Ne, tak určitě není nebezpečná. My musíme být, abych tak řekl, až za roh opatrný, protože k nám chodí lidé v produktivním věku zdraví a nemůžou odejít s nějakým problémem. To prostě by se nesmí stát.
2: Hit Radio

0: Posloucháte Hit Radio FM+. Mým hostem je pan doktor Jiří Liška ze společnosti CEFA. Pane doktore, vy jste teď zmínil i testování na zdravých dobrovolnicích. Kdo vlastně jsou lidé, kteří k vám přicházejí? Víme, že teda zdraví dobrovolníci, ale kde na ně přijdete? A kde přijdou oni na vás?
1: Když jsme začínali, tak to bylo samozřejmě trochu problém. Nicméně, my jsme to měli maličko ulehčené, protože tady ve fakultní nemocnici byl pavilon 21, ten je tam dodnes. A to byla vlastně oddělen klinické farmakologie. Tam tenkrát docent Majer, starší, protože jeho syn pracuje na stejném pracovišti, tak tenkrát on tam dělal tyhle ty studie. No a on samozřejmě lovil primárně mezi studenty. Takže ten souběh, že tady je vlastně lékařská fakulta a ti lidé věděli, o co se jedná, protože mají prostě přednášku z farmakologie, věděli, že to není nebezpečný. Mnozí z nich na to chodili, samozřejmě ta reference kamaráda je nejlepší vždycky. Takže tohle to tady shodou okolností už bylo. No a my jsme na to vlastně navázali. Takže prvotně jsme jakoby pokračovali na té lékařské fakultě. Dneska už to zdaleka nejsou studenti. Zvýšil se nám i průměrný věk. Dneska je to prostě normální, spořádaný občan. Třeba ty lidi, co k nám chodí, jsou zhusta zaměstnaní, proto taky ty studie děláme o víkendu. Jsou to v podstatě slušní lidi střední třídy. Chodí třeba manželé, nebo většinou matka, dcera.
0: Jasně, a chodí k vám více muži nebo ženy?
1: To je zajímavá otázka a ta odpověď možná leckoho překvapí, protože původně se ty studie dělaly pouze na mužích, protože přece jenom muž nemůže otěhotnět.
0: Jasně.
1: Čili to byl jeden důvod, že to tady nemůže nastat, tak proto se řekl, radši to budeme dělat na mužích.
0: Jasně.
1: A potom byla taková rozšířená fáma, kterou i my jsme vyvrátili, že u mužů je nějaký stabilnější prostředí a ty studie jakoby vycházejí lepší. Ale je to nesmysl, máme to doloženo. Dneska paradoxně asi tak 70% tvoří ženy.
0: Proč vy vlastně berete zdravé dobrovolníky, když ty léky jsou určený pro nemocný?
1: Ano, to je velmi častý dotaz a má svoji logiku, ale vracím se zase zpátky k tomu vůbec, co ta bioklanční studie je. Bioklanční studie skutečně má za cíl jenom porovnat, jak se rychle a v jakém rozsahu uvolňuje ta účinná látka do organismu a jak rychle z něj odchází. Žádný jiný ambice ta studie nemá, ani mít nemůže, protože se dělá, tak kdybych řekl, průměr je 48-36 lidí a na těch nemůžete statisticky prokázat žádný účinek a hlavně by to byl nesmysl.
2: Hit Radio FM Plus Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradiofmplus.cz nebo na Spotify. Hit
3: Radio. Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje. Všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, tyhle, to je problém. Jako
5: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
4: No tak schválně.
5: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
6: Dobře ty.
4: Tak to čumím teda.
5: No a já mám na tohle prostě pamatováka.
4: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
5: No, tak je
4: ty to. Počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
5: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
6: Byla to šance 365:1.
4: A prohráli jsme.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Pane Richtere, protože jsme v závěrečném bloku našeho rozhovoru. Jak vypadá takový pobyt u vás?
1: První, co je, musíte se k nám přihlásit.
0: Ano.
1: My vás objednáme na takzvanou informativní schůzku a zároveň se objednáte na vstupní prohlídku. Takže vy potom přijdete na tu schůzku, vyslechnete si tam od zkušeného lékaře, co ta studie má za cíl, co to je za lék, jaké má účinky, jaké má nežádoucí účinky. V té informaci se dovíte zevrubně všechno, co se tam bude dít, abyste byl 100% informován a mohl se svobodně rozhodnout a věděl, do čeho jdete. Potom můžete, nemusíte podepsat informovaný souhlas, tenhle ten dokument, no a potom teda přijde na tu vstupní prohlídku. Ta vstupní prohlídka je celkem běžná, jako když půjdete k závodnímu lékaři, ale tady se dělá poměrně široký panel i biochemického, hematologického vyšetření, virologie, natočí se EKG, aby jsme měli celkový obrázek, že ten člověk je skutečně zdravý a měli jsme to dokázaný i jako objektivně, nikoliv jenom teda deklarativně od toho dobrovolníka. No a potom, to jsem neřekl, ale podle té variability léku je stanoveno, na kolika lidech se to bude dělat. Takže třeba 48, takže my víme ze zkušenosti, že potřeba nabrat tak 90 lidí, protože ono se to postupně
0: to síto
1: jak se to propadá, takže na konci nám vyleze třeba 52 lidí, kteří jsou použitelní, z těch my vybereme 48.
0: Omlouvám se, teda vám do toho skočím, jenom v rychlosti, máteš tam gasty?
1: Ano, tam jsou lidi, kteří k nám chodí 30 let už.
0: Fakt?
1: Jo. Je to neuvěřitelné, je to tak. A jsou lidi, kteří by chodili dál, ale hranice je 60 let, dál už to nejde. To jsou lidi, tam už se tyká všechno. Jako. Takže tyhle ty lidi potom se vybere těch 48, že jsem to takhle stanovil, a ty hospitalizujeme už večer, uděláme jim takový základní testy, právě jestli třeba nejsou těhotný. První den teda většinou je ta sobota ráno, v 7 hodin se podá lék, no a potom běží ta farmakokinetika. Před tím podáním my zavedeme každé kanilu, aby se nemusel píchat znovu. Oni budou hospitalizováni 24 hodin po podání, což je do neděle do rána. No a během téhle doby právě v daných intervalech se odebere nějaký množství tělní tekutiny, nejčastěji z krve, aby umožňovala stanovení koncentrace té účinné látky v té tělní tekutině. Pak ty lidi pustíme domů, pak běží takzvaný washout, což je doba, kdy vlastně ta účinná látka se musí vyplavit, aby jsme se podruhé vrátili zase jakoby do nuly.
0: Takže takhle dva víkendy po sobě? Kolik je za to peněz?
1: Ta odměna je odvislá jenom a jenom od toho, jak jakoby toho člověka obtěžujeme. To znamená, když on přijde na takovouhle studii, jako jsem říkal, přijde jedna perioda, pak je týden pauza, pak je druhá a jde domů, tak za takovouhle studii, tam ještě záleží, jestli jsou ambulantní náběry nebo ne, ale řádově 15 tisíc. Když ta studie je komplikovaná, jako jsme teďko měli, třeba tam byla hospitalizace 5 dní,
0: wow,
1: ale to je hodně, jako to opravdu to není normální, tak za to je třeba 40 tisíc. Takže v takovémhle rozsahu se pohybujeme.
2: Hit

0: Posloucháte Hit Radio FM+. Mým hostem je pan doktor Jiří Liška ze společnosti CEFA. Poslední otázka na vás, pane doktore. Když jsme v roce 2026, všude je umělá inteligence. Je zapotřebí klinického testování, anebo to může už převzít všechno jenom počítač a můžeme se spolehnout na umělou inteligenci?
1: Tak bohužel bylo by to krásný, ale není to tak. Není to tak a je to proto, že jsme lidský organismus a ten je nevyzpytatelný. To není, když budete házet kostkou, tak si tam můžete spočítat různý pravděpodobnosti, všechno to funguje, ale tohle je biologický systém a bohužel nemáme čas, to bych vám mohl vykládat zajímavé věci, které se nám staly a který právě prokazujou, že tady je to naprosto nevyzpytatelné a dokud neuděláte ten pokus, tu studii, tak jako můžete pouze odhadovat. Troufám si tvrdit, že dokud bude lidstvo, tak se budou dělat tyhle ty hodnocení, protože to nejde ničím jiným nahradit. Musíte to brát zase z druhé strany. Až to zaregistrujou, tak to budou jíst desítky, stovky milionů lidí po celém světě. A vy si nemůžete dovolit, že zaregistrujete něco tak jako...
0: Co vyhodnotí počítač.
1: Co vyhodnotí počítač, nebo že jste neudělali, to je obrovská odpovědnost toho člověka, to by si nikdo nevzal na triko.
0: Kde najdu veškeré podrobnosti, pokud mě něco podobného zajímá a chtěl bych se stát součástí výzkumu?
1: Veškeré podrobnosti najdete na našich webových stránkách a nebo děláme kampaň na Instagramu, Facebooku, ale tam v podstatě se odkazuje na ty webové stránky. Tam se dovíte, jak ty koncizní informace typu, jak kolik musí ten člověk mít body mass index, jak musí být star. A až po tyhle ty, o kterých se tady dneska bavíme, kde je tam rozebráno trošku dopodrobna i to pozadí, aby ten člověk skutečně se toho nebál a za druhý, aby věděl, proč se to celý dělá a neměl pocit, že tady se dal do služeb nějaký podivný party.
0: Pane doktore, já vám moc děkuju za to, že jste si našel čas a především, že jste nám objasnil téma, který ve vzduchu je, o kterými víme, ale pořád máme pocit, že je to jakési testování na lidech a že se testují nové léky s nežádoucími účinky. Já vám moc děkuju.
1: Rádo se stalo a rád jsem objasnil spoustu věcí v téhle oblasti, která není většinou moc známa.
0: Mým hostem byl pan doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky v plzeňské společnosti CEFA.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradiofm+.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus, pořad live s Jirkou Pelnářem je pro dnešek za námi. Za chvíli srdcovky Hit Radia, ty začínají v pravé poledne, tak pokud půjdete na oběd, nezapomeňte dál poslouchat Hit Radio.
1: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradiofmplus.cz nebo na Spotify. Hit Radio. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
6: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Kristýnou Kloubkovou
6: a Martinem Pouvou.
5: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
6: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
10: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
13: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si pozor na cestě z Domažlic do Klatov. Přímo na příjezdovce do Klatov policie šetří nehodu dvou osobních vozidel. Do 15 minut by mělo být hotovo. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Už tam budem.
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Štíl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Profi Voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka, různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vysoké letní teploty ovlivňují naše nákupy. V tropických dnech lidé častěji sahají po zmrzlinách, vodách nebo ledových čajích. Jaké kategorie naopak ztrácejí, popíše viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
10: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížily také prodeje čaje a kávy.
9: A tvrdý alkohol při nákupech volí také podstatně méně lidí. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy spáchané před 15 lety v Praze. Muže zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let. K činu se nepřiznal, soud ho ale poslal do vazby. Vražda doposud zůstávala takzvaným policejním pomníčkem. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Nový zákon má chránit zákazníky před dočernými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Lidé budou moci nevyžádané hovory nahlásit na vládní web. Teď se ještě podíváme k nám.
11: Krásu Karlových Varů máme doslova jako na dlani. Na Gétově vyhlídce je totiž nový dalekohled, který nám město i jeho okolí přiblíží. Vary ho získali v rámci projektu Město bez kouře. Podobně jako v minulosti například 3D nápis I love Vary před Mlýnskou kolonádou nebo fotorám na terase bazénu hotelu Thermal.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
11: Na západě Čech dnes bude dál hlavně oblačno nebo zataženo. Počítat stále musíme taky s občasnými přeháňkami a teplotami mezi 27 a 30 stupni Celsia.

Je čtvrtek 6.8. 12 hodin. Krásný den vám přeji, Jirka. Trošku máme ochlazení, zaplať pámu za to. Taková malá klimatizace, alespoň na jeden den. Jinak od zítřka už zase má být téměř všude jasná obloha. Nebudeme se nalhávat, nic trošku jsme to potřebovali, alespoň můžeme o něco lépe dýchat. A možná, že i ty rozpálené chodníky, takže i budou pro ty naše čtyřnohý miláčky teď o něco příjemnější. Nám začínají naše oblíbené hity. 5 srdcovek tady pro vás mám. No a když to sluníčko teď momentálně nevidíte, no tak aby jsme nevyšli ze cviku, tak si ho dáme alespoň tady u nás na Hit Rádiu. Skotská skupina Texas a nádherný hit z roku 1999. Summer Sun.

0: Legendární skotská skupina Texas Summer Song. Je 12 hodin 6 minut, začaly nám dnešní čtvrteční srdcovky na Hit Radio. Tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A když tahle srdcovka vyšla, tak jste si ji určitě nemohli dát do mobilního telefonu jako mobilní vyzvánění. Takhle, mohli, ale bylo to úplně v jiném formátu. Určitě by to neznělo jako MP3. V roce 1999 vlastně vyzvánění na mobilu znělo přesně takhle. Taky jste ho měli? Tohle je mimochodem z Nokia 3020, jo? Z roku 1999. Pak samozřejmě ty mobilní telefony zažily obrovský boom, no a když už jsme pak měli polyfonní vyzvánění a pak přišly ty MP3, tak to už, to je prostě už sci-fi pro rok 1999. No a když máme ty srdcovky, tak možná, že jste měli taky v 99. už mobilní telefon. Možná jste ho měli ještě o něco dříve. A tak se ptám, jaký mobil jste měli jako úplně první? Kolik vám bylo? Předpokládám, že to bylo asi jako od rodičů, pokud samozřejmě už jste nebyli na brigádě a nevydělávali jste raketu a nemohli jste si koupit teda mobilní telefon sami. 777-937-777, tak to je WhatsApp, jsem na Hit Radio. Napište mi váš první mobilní telefon, kolik vám bylo let, co to bylo za značku a kdo vám ho tenkrát koupil, jo? Zavzpomínáme dneska na tehdejší mobilní jednořádkový nebo dvouřádkový aparáty. Teď Phil Collins.

0: Takhle zní 21. století, tohle je srdcovka ze začátku milénia, Swedish House Mafia a Pharrell Williams.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je čtvrt na jednu, v srdcovkách vzpomínáme na naše první mobilní telefony. Děkuju za všemi zprávy, které posíláte na 777-937-777. Stejně je to hezký, že v době, kdy vzpomínáme na tyhle mobilní telefony, tak žijeme vlastně jako v době, který pro nás je úplný sci-fi, protože teď mi klidně můžete poslat fotku, video, že jo, prostě můžete poslouchat i Hit Radio přes mobilní telefon. Já tady můžu dát klidně živý vysílání teď přes Instagram a můžeme se takhle na sebe koukat. To je jako neuvěřitelný. Neuvěřitelný ten posun, který je oproti tomu, co jsme tenkrát za ty cihly drželi v rukách a říkali jsme si, jak vlastně jako moderní technologie to je. Tak třeba Eva, tak ta dostala svůj první mobilní telefon, když jí bylo 12, od rodičů za vysvědčení. Byl to Ericsson, byl obrovský, měl anténku a zadní část mobilu tvořila velká, trochu objemná baterie. Měla jsem ho až do střední školy, pak už jsem byla frérka s Nokia 3310. Jasně. Taky jsem jí měl, jsem za to vděčnej svým rodičům, že jsem mohl mít 3310. Bylo neuvěřitelný. Toho hada jsme hráli prostě všichni v kuse a stejně ten telefon týden nepotřeboval nabít. To prostě je úlet. Čau, můj první mobil byla Nokia 5110. V roce 2000 mi ho koupila máma za maturitu. A pozor, naše moderní superfirma, teď momentálně, mám od nich služební telefon. A je to Nokia 3110. Jako fakt, zdraví Andy. Krásný, tak jako proč ne? Akorát teď si myslím, že už bude mít jako barevný displej, že jo, možná tam půjdou taky fotky. Vlastně nevím, 3110, jak to teď aktuálně vypadá. Ale hledal jsem, že Nokia 5110 v roce 2000 tak stála zhruba 5000 korun, jo. A průměrný plat v roce 2000 hrubýho byl 13 219 korun. Takže to, že si dostala od rodičů tenkrát telefon za bůra, to se jako fakt plácli přes kapsu. Hodně dobrý. Co vaše první mobilní telefony? Dejte vědět 777-937-937 a my si dáme bývalou Spice Girl na silové dráze. Look at me! Skvělej hit.

0: Police, Ready or Not. Ve 12 hodin 22 minut. Skvělej hit. Pátá srdcovka. Když budete hodně jako pozorně poslouchat, tak tam uslyšíte takový ty hezký jako podtóny. Tak to je Eňa, prosím vás. Eňa a konec 80. let.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, takhle daleko jsme. Teď momentálně tedy v 90. letech, díky skupině Fugees, v 90. letech obrovitánský rozmach mobilních telefonů, že jo, potom začátkem milénia, už to potom začalo ještě jako úplně jinak. Ale my si dneska povídáme o těch mobilních telefonech z 90. let a mám tady krásnou zprávu od Dana, který píše, ach bože, je to dávno. Můj první mobil byl modrý Sony Ericsson. Byl totálně cool, protože byl dvouřádkový a měl kryt tlačítek. Dostal jsem ho od rodičů a na pouti na atrakci mi vyletěl z kapsy a rozbil se. Pak přišla dodnes nepřekonatelná Nokia 3310, no a závody, kdo bude lepší v hraní hada. Díky za tyhle vzpomínky, zdraví Dan. Dane, není vůbec zač, já děkuju za zprávu. Víte, co mě osobně jako chybí tady z té doby a tady z těch mobilních telefonů? Za prvý, ty kryty, jo? Pamatujete si tu obrovskou škálu předních krytů? Tenkrát jste je koupili na každý tržnici, byl to obrovitánský boom, každý den jsme vlastně mohli mít jiný design toho mobilního telefonu. Někdy to na to ani nesedělo, bylo to veliký, ale vlastně to šlo rozebrat a sestavit a mohli jste si fakt dělat jako úplně jiný mobilní telefony. To je jedna věc. A co mi chybí jako hodně, tak je to prozvánění. To prozvánění, kdy prostě jenom tak byla neděle večer, že jo, a najednou 9:30, píp, a jenom vás někdo prozvonil, jo. A to jste věděl, že na vás někdo myslí. A takhle jste se mohli klidně prozvánět třeba do 3 do rána, my jsme takhle hrávali hry, že kdo prozvoní jako poslední, tak vyhrál. Pak jsme se druhý den potkali ve škole, všichni olympijský kruhy pod očima, že jo. Ale vlastně to bylo krásný, no. Blbý je, když vám to potom, a vždycky se našel někdo takový, kdo vám to prostě zved a pak už jste najednou neměli kredit ani na to prozvonění. Blbý. Co dál? Byl rok 2002, byla jsem v 7. třídě, spolužáci už postupně začínali nosit mobily a já jsem taky se ním počítala od Ježíška k Vánocům. Nedostala jsem ho, asi prostě jsem natolik dokázala vytvořit tu pravou vánoční pohodu, že taťka radši vzal svůj Alcatel s antenkou a malým černobílým displejem, hodil ho po mně na gauči se slovy, no tak si ho hold nech. A já jsem konečně mohla napsat první SMSku a prozvánět se s ostatními tam a zpět o 106. Tuhle zábavu dnes už nedokážu pochopit. Já jo, děkuju za všechny tyhle vzpomínky, je to krásný, dál si to budu pročítávat na 777-937-777. No a zároveň rovnou, když už budete psát vzpomínky, tak mi napište, jakou srdcovku byste chtěli slyšet. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Hitradio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitradiem.

0: Linkin Park na Hit Radio 12.36.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je tady v rámci srdcovek poslední srdcovka, která je na vaše přání. My jsme dneska spolu vzpomínali na naše první mobilní telefony. Jsou to nádherný příběhy, který mi posíláte na WhatsApp 777-937-777. A nejde jenom o ten samotný typ toho mobilního telefonu, ale i o ty příběhy, jakože třeba vám vypadl ze čtvrtého patra z balkónu, seběhli jste dolů, sezbírali jste jednotlivé součástky, baterku, přiklapli jste to k sobě, zapli a on fungoval dál, že jo? Nebo tady další, měl jsem Siemens C10, to jestli já si dobře pamatuju, to byla taková ta kočička, ne? Ono to vypadalo jako dámská vložka s anténou, ale bylo to taky jako prostě hezký, milý. Podle mě to je ono. Každopádně tady v té zprávě se píše, urval jsem tomu anténu a tak jsem do toho normálně navrtal nějaký dřevěný sokol, no to fungovalo dál. Jako dokonalý tenkrát. No, hele, za mě, jestli náhodou jí doma, nebo teda nejí, ale obecně ten telefon, jestli doma někde najdete, jestli ho někde máte, já věřím, že ve skříni, v krabici určitě bude, zkuste ho najít, dejte do něj simku a pročtěte si zprávy, které v něm máte uložený. To bude taková cesta do vlastního já. Vybaví se vám vzpomínky, na které jste zapomněli, budete v kontaktu s kamarády, se kterými se už dávno nevídáte, no a možná, že tam objevíte třeba i SMSky od babičky a dědy, kteří už to s vámi nejsou. Myslím si, že tohle bude víc, než kdybyste našli svůj deníček ze základky. Tak pojďme si to dát tak takovou malou challenge na víkend. Stejně bude venku brutální vedro, tak proč ne? Proč se nepodívat na tyhle starý zprávy? Krásný. No, pojďme k srdcovce na přání. Píše Lucka, ahoj, moje srdcovka je skupina U2, miluju je od malička, byla jsem na nich v Itálii na koncertě, jo holky, viděla jsem Bona na vlastní kůži, heč. Můžu dneska poprosit o píseň One? Děkuju. PS, asi je to nemožné, ale existuje i verze v duetu s Mary J. Blige, je nádherná, to bych si přála nejvíc, ale chápu, že ji asi mít nebudeš, nevadí, i originál je úžasná skladba. Zdraví Luca. Tak Luci, to, že ji nemají na jiném rádiu, neznamená, že já ji v srdcovkách na Hit Radio taky nemám. Tak tady je duet s Mary J. Blige. Krásný výběr.

0: Za mě jeden z nejlepších duetů na celém světě.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla srdcovka na přání. Luci, opravdu jako moc děkujeme za tenhle výběr a fakt neděkuju sám, protože mám tady třeba zprávu od Katky, která píše, wow, tak tuhle verzi jsem nikdy neslyšela a miluju jí. Děkuju té paní, co si o ní napsala. Nebo Barča teď napsala zprávu, sedla jsem právě do auta a mám husinu, děkuju za tu krásu. No tak rádo se stalo. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. A opravdu doporučuju píseň One, Mary J. Blige a U2 v tomhle duetu, až někdy budete mít fakt blbý den. Až prostě budete mít pocit, že jste na, úplně na všechno, prostě jako doma, v práci, sami. Až vás to nebude bavit, vemte si sluchátka, anebo se zavřete do auta a pusťte si to na plný pecky. Ta husí kůže, kterou budete mít, tak ta vám prostě vrátí energii do života. Tohle je nádherný duet. Fakt jako skvělý. Srdcovka s velkým S za mě. Tak ještě jednou děkujeme za tenhle výběr a těším se opět zítra. Zítra poslední srdcovky pro tento týden budeme začínat na Hit Rádiu opět ve 12 hodin s Jirkou Pelnářem. Za chviličku Ella Henderson, taky Coldplay a stihneme i Marka Ztracenýho, protože zítra je jeho velký den.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
6: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrockfest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraž, stop.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje. Všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty to je problém. Jako
2: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
1: No to je tak schválně.
2: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
3: Dobře, ty.
1: Tak to čumím teda.
2: No a já mám na tohle prostě pamatováka.
1: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
2: No, tak je
1: ty seš, počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
2: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
3: Byla to šance 365:1.
1: A prohráli jsme.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Novinka Obuj si mé boty zítra. To uslyšíte živě na největším koncertu, který nemá v Česku obdoby a vlastně to, co se tam chystá, snad ani v Evropě. I o tom si budeme povídat v příští hodině.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď velký pozor, pokud jedete po dálnici D6. Máme informaci, že tam na kilometru 141 ve směru od Karlových Varů do Chebu leží na vozovce předmět, pravděpodobně kýbl. Vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze pražské nemocnice Bulovka. Týká se to nákupu urychlovačů za 160 milionů korun. Zároveň ve stejné kauze navrhlo vrchní státní zastupitelství schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětlí ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
13: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
12: Takto připravené léky budou dál plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. Počítá s tím návrh, který dostala k posouzení sněmovna. Senátní výbor pro obranu jej projedná za týden. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Některá dětská hřiště v Chebu se dočkala úpravy. Proměnou prošlo hřiště na sídlišti Skalka, které je nově bezpečnější. A nový pryžový povrch dostalo hřiště, které je v Rokli u divadla. Obě úpravy dohromady vyšly na více než 2,4 milionu korun. A město je hradilo v rámci participace obyvatel Chebu, takzvaných projektů pro město.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Podle předpovědi nás na západě Čech dál čeká oblačno nebo zataženo. Dorazit k nám mají taky občasné přehánky. Naměříme mezi 27 a 30 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Děkujeme Luci za zprávy a my pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty. Těsně před koncem minulé hodiny tak Marek Ztracený zpíval píseň Obuj si mé boty. Horká novinka, která zazní zítra na Letenské pláni, kde nás čeká největší dosavadní koncert českého interpreta v historii celé České republiky. Zpíval píseň Obuj si mé boty, tak jsem si tak říkal, jo, klidně, protože momentálně si nenazuju ani ty svoje. Jestli vám otýkají nohy v tomhle šíleném vedru, tak je to naprosto normální, nebo otýkají, co otýkají, nám kynou jak těsto na knedlíky pod peřinou. Prostě naprosto normální věc, jo, je to v pohodě, tak zaplať pán Bůh za to dnešní lehký ochlazení, že konečně si můžete vzít i ty svoje boty. Nicméně, co se týká samotného koncertu, o tom si budeme povídat už za chvíli. Navíc už od dopoledne pro vás budeme mít přímo z místa aktuální informace. Nenechte si to ujít. Teď Black Eyed Peas.
2: Hit Radio FM+.

čtvrteční odpoledne. Bruno Mars, Just the way you are. Je 13 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio. A kdy naposled vám z něčeho, jak se říká, padla brada? Že jste prostě přišli, wow, jste jenom stáli s otevřenou pusou a koukali jste. Tak pokud už ani nepamatujete, no tak doporučuji zítra přijďte na koncert Marka Ztracenýho, protože myslím si, že přesně tohle se stane. Každý, kdo tam přijde, tak prostě najednou bude koukat a bude si říkat jakože, cože? Jak je tohle možné? Co to tady je? Co to tady vyrostlo? Na Letenský plání, tak doslova do písmene vyroste úplně nový stadion. Technici tam postavili obrovitánskou tribunu, pódium s výběžkem, 5 věží s obrazovkama. Všechno kvůli zítřejšímu koncertu, přivezlo to tam 140 kamionů, staví se to měsíc, je to prostě obrovský, je to masakr. Všechno vlastně jenom kvůli 120 minutám jednoho jediného koncertu a druhý den se to zase všechno začne balit zpátky a odvážet zase pryč. Je prostě úlet, masakr. A to všechno díky Markovi Ztracenýmu, který se rozhodl, že udělá největší koncert nejenom ve své kariéře, ale vlastně v historii celé České republiky. Ano, na stejném místě tak byl Michael Jackson. Byl koncert Rolling Stones a teď tam bude mít koncert Marek Ztracený. Bude to něco neuvěřitelného. Pochopitelně, že celá doprava tak na tom taky bude záviset. Koncert začíná večer, ale už od 4 hodin od odpoledne, tak areál bude otevřený. Je posílená tramvaj, je posílený metro. Marek Ztracený dával na své sociální sítě i správnou mapu, kudy se vlastně jako má jít, aby všichni fanoušci, aby i vy jste věděli, kdybyste chtěli jít třeba i pěšky, dát si to procházkou po Praze, že byste parkovali někde jako daleko, tak klidně můžete. Klidně se podívejte na jeho sociální sítě, protože tam uvidíte kompletně celou mapu areálu a všechny vstupy, přístupy, cesty a tak dále. No a navíc my, Hit Radio, tam budeme s vámi, konkrétně já, už od rána od 9 hodin budu na místě. Od 9 hodin uslyšíte přímý vstupy a živý vstupy přímo z Letenské pláně. Vždycky jednou do hodiny uslyšíte aktuální informace, rozhovory, pochopitelně s dalšími hosty, interprety, kteří budou vystupovat jako hosté Marka Ztraceného a pochopitelně bude i rozhovor přímo s Markem Ztraceným. Takže zítra od 9 hodin dopoledne na Hit Radio exkluzivně živé vstupy ode mě přímo z Letenské pláně. Tak se máte na co těšit. My se těšíme strašně, protože budeme součástí něčeho, co se vepíše do historie české pop music. A kdo ví, kdy se to překoná?

0: Už zítra mezi 12. a 15. hodinou si na Hit Radio můžete vyhrát 10 000 korun na benzín. Dokonalá desítka je hra, kde dostanete 10 otázek a za každou správnou odpověď tisícovku na tank kartu Easy od Orlenu. To je tank karta, díky který máte do konce prázdnin každý den slevu korunu na litr nebo 2 koruny na prémiová paliva. Jestli tuhle tank kartu nemáte, tak si ji můžete pořídit v aplikaci Orlen, a nebo vám stačí jenom ta aplikace a slevu můžete využívat každé pondělí. To jsou epické slevy, které má Orlen celé prázdniny a navíc ještě akce na letní drinky, na letní osvěžení. No a my tady na Hit Radio vám právě na čerpací stanice Orlen dokážeme dát kredit 10 000 korun. Zítra mezi 12. a 15. Jak se dostanete do hry, to najdete na webu hitradio.cz. Za chviličku na Hit Radio další hity. Bude například Kato, nebude chybět ani Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Kristýnou Kloubkovou
4: a Martinem Pouvou.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian Mežmeš, Ben Kristoval, jejich společný duet Slzy na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut. Když jsme u těch slz, tak Slzy pro pláč mají cyklistky na tour. Jo, to je prosím vás zase kauza. Komisařky jen teď kontrolujou velikosti podprsenek. Fakt? To je asi poprvé, co bych chtěl být traťová komisařka. Ne, ale teď vážně, jde o to, že si závodnice na tour prý začaly vycpávat košíčky, aby byly rychlejší. Jo, že si toho všimli, že na startu měli prostě jako ten dres nějaký a když přijeli do cíle, tak tam měli vepředu dvě boule. Jo, je to jednoduchá fyzika, proudění vzduchu, aerodynamika, koncentrovaná zátěž a tak dále, že jo. Nic podstatný je tedy, že teď momentálně je to další kauza, která hýbe celým cyklistickým sportem. Je stejně jako zvláštní, těch kaus už je tam tolik. Nejdřív se sypalo, jo, pak se zase schovávaly motory do trubek, no a teď teda budeme řešit, jestli mají favoritky Ačko, Cčko nebo Dčko. Zajímavý, zajímavý. Cyklistika, čím dál tím víc mě to teda jako baví. Každopádně, pánové, pro nás inspirace, jo, jestli patříte mezi hobíky a chcete jezdit prostě jenom rychlejš, není nic jednoduššího, než prostě na tom kole začít nosit normálně podprsenky. Cčka aspoň. I hate the world.

Passenger na Hit Rádiu ve 13 hodin na 44 minut. Viděli jste film Passenger, pasažéři, nebo Passengers tady. Ono to nemá tady s tou hudbou vůbec nic společného teda. Akorát já, jak jsem tady viděl ten název, tak jsem si hned vzpomněl. Je nádherný film, skvělej. Je úplně v rychlosti, letí vesmírnou lodí na jinou planetu. Jeden týpek tak se tam probudí z toho spánku, že jo, umělýho, ve kterém tam všichni jako jsou. A protože najednou je tam jako sám, tak mu začne hrabat a probudí nějakou buchtu tam, no, ta se to potom jako dozví, že jo, a pak jsou tam spolu, no je to trošku jako psychologický thriller, ale jsou tam neuvěřitelné scény, tak pokud jste nikdy neviděli, podívejte se a těšte se na scénu, kde je ona v bazénu a najednou ten bazén, tak kvůli tomu, že přestane fungovat gravitace, tak se ona ocitne v obrovitánský vlastně jako bublině, která takhle plyne vzduchem, tý vodní bublině, a ona v tom plave, malém se v tom utopí, no. Boží, krásný film. Možná, že i podobný zážitky budete mít třeba teď z nejnovějšího Spidermana, protože to je film, který momentálně láme jeden rekord za druhým. A původně jsem si myslel, že Odysseu nic nepřekoná v tomhle ročníku, v tomhle roce. No a vypadá to, že ten Spiderman to fakt jako dokázal. To je jako masakr. Tak pokud jste viděli, já ještě ne, dejte klidně vědět na 777-937-777, jestli je to fakt tak dobrý, jak všichni píšou okolo. My si dáme za chvíli další hity, dáme si například Pitbulla v duetu s Christinou Aguilerou a nebude chybět ani Huntrix.

0: CZ.
1: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Beanstaňkov.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se v Plzni ulice Studentská. Srazily se tam dva osobáky. A nehoda osobního a nákladního auta se šetří na jižním Plzeňsku, tam opatrně na průjezdu Stodem. Vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží.
5: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv. Jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vlakem jezdí stále více cestujících. Za první pololetí tuto dopravu využilo 85,5 milionu lidí. Meziročně je to zhruba o 7% více. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, popisuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
17: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řady doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
16: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Česko trápí extrémní sucho. Řada obcí hlásí vyschlé potoky, prameny nebo říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní části republiky. S nedostatkem pitné vody jsou problémy spíše lokálně. Informuje o tom Deník N. Nejlépe placeným českým sportovcem je třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Podle žebříčku časopisu Forbes hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, o 30 milionů méně než o rok dříve. Teď ještě pohled k nám.
0: Provoz MHD v centru Plzně se pomalu vrací do normálu. Od 10. srpna se na americkou opět vrátí řada linek, které dosud musely jezdit objížďkou. Rekonstrukce americké za skoro 40 milionů korun začala v květnu. Cílem je hlavně zvýšit bezpečnost chodců. Chodníky proto budou širší a celá lokalita by měla být modernější.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
0: Na teploměrech dnes naměříme jen kolem 27-30 stupňů. Celý den bude většinou oblačno nebo zataženo. Počítat u nás musíme taky s deštěm nebo přeháňkami.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
18: A my pokračujeme dál. Čtvrteční odpoledne se opět ponese v duchu fantastických hitů, které pro vás mám nachystané. Tady u nás na Hit Radio. No a zároveň, protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak máme připravený náš oblíbený debatní kroužek. A protože je čtvrtek, tak dneska tady máme opět nepopulární názor. Jednou za týden tak řeknu nahlas něco, co prostě se nahlas normálně neříká, i když si to třeba půlka lidí myslí. A někdy je to i větší procento. Tak co to bude dneska, řeknu za 2,5 minuty. Dáme jeden hit a pak jdeme na to.

Gail na Hit Radio ve 2:06, tady koukám aktuálně na čas, jak nám to tady letí. Posloucháte Hit Radio, máme tady čtvrteční rubriku, když takhle řeknu, nepopulárního názoru. A ten pro dnešní den zní: svatba vztah neposvětí ani nezachrání. Jinými slovy, svatba v 21. století v roce 2026 už není důležitá pro vztah. Co vy si o tom myslíte? Jo? Protože je svatba teda potvrzením fungujícího vztahu, a nebo je to jenom velmi drahý test jeho odolnosti? Dokonalý fotky, drahý šaty, emotivní sliby, že jo? Ty vlastně ale jako nevyřeší třeba problémy, které tam můžou být, a nebo který ještě pár předtím nikdy neřešil, protože někdy je jednodušší naplánovat svatbu, než potom ten společný život. Navíc to možná znáte i z vlastní zkušenosti, jste spolu 10, 12, možná i 15 let a všichni pořád, no tak co, kdy už bude konečně jako ta svatba a tak, a vy si jako nemáte rádi, nebo co je prostě jako za problém. Je opravdu ta svatba tak extrémně důležitá? Je to opravdu potvrzení toho, že ty dva k sobě opravdu patří? A nebo je to přežitek? V rámci nepopulárního názoru já dneska říkám, že tedy svatba ten vztah neposvětí ani nezachrání, a tak trošku už to přežitek může být. Co si myslíte? 777 937 777, pojďme o tom diskutovat. Těším se na názory.

Hope's Here, Take Me to Church, tedy Vezmi mě do kostela. Záměrně hraju právě tenhle hit, protože o kostelu to dneska bude. Dřív se říkalo nejdřív kostel, potom postel, teď už to funguje všechno úplně jinak. A v rámci nepopulárního názoru, tady máme prostě názor, že svatba v 21. století už je přežitek a že rozhodně jako nezajistí šťastné manželství. Tak co vy na to? Ahoj, děkuju, konečně to někdo řekl. Svatba je přežitek, není důležitá a rozhodně to není potvrzení, že ti dva jsou dokonalý pár. Je mi 36 a polovina mých přátel je rozvedená, anebo jsou spolu, ale vlastně nejsou. Jen se nerozvedli, protože mají společné hypotéky. Zdraví Eva. Další zpráva. My jsme s mým partnerem už 8 let, máme 2letou dceru a svatbu nepotřebuji. Až půjde malá do školky, nechám si úředně změnit příjmení, aby to bylo jednodušší. Ale jinak ne. Peťa. Dobrý. Další zpráva. Ahoj, taky si myslím, že svatba důležitá není, když se mají dva rádi a jsou spolu klidně celý život na hromádce, ale funguje to tak u bezdětných párů. S dětmi už je to jiná situace, a to i po právní stránce. Zdraví Jarda. Dobrý, to je vlastně jako pravda, na tom něco bude. Další zpráva, kterou tady mám od Zdeňky. Za mě je svatba s pečetím kompletní rodiny. Pokud se člověk rozhodne mít děti, určitě jsem názoru, aby všichni nosili stejné příjmení. S manželem jsme spolu 12 let, prali jsme se v mých 20 a nelitujeme toho. Další zpráva, ahoj, my už jsme spolu 30 let, brali jsme se v roce 95 a proč to vše vydrželo doteď? Asi proto, že já byl panic ve 20 a moje paní v 25 a o nic jsme nepřišli. Jasně, zdraví Dave Střince. Dobře, Dave, gratuluju a rozhodně tě v tom nechám. Tak a co dál? Víš, co se říká, kdo neskusí nic jiného, nemůže nic jiného litovat, že jo? Co tady máme další? Svatba je krásná, ale zbytečná. Zdraví Hanka. Taky názor, počítám ho tady. Máme ještě tady něco s dětma, třeba? Jestli tady, když něco najdu. Za mě je to přežitek, když se mají rádi a chtějí spolu trávit život, tak jde to i bez papíru. Zdraví Martina. Jasně. Ahoj Jirko, za 3 neděle budeme s manželem slavit 25. výročí svatby. Oh, gratuluju. Ví to i on, že už je to za 3 týdny. Myslím si, že je hezké pro ženu nosit manželovo příjmení, ale tento svazek určitě vztah nezachrání a určitě to, že nejste oficiálně svoji. Případný rozchod dost usnadní. To je taky pravda. Hezké odpoledne, zdraví Klára. Tak co vy si o tom myslíte? Dejte vědět 777 937 777. Ještě tady koukám, svatbu ano, zní to blbě, ale když se nedej bože něco stane, tak zůstane jeden z partnerů s dětma nezaopatřený. Rozhodně ale ne svatbu za 300 tisíc, jak je dneska v módě. Zdraví Péťa. Péťo, s tím souhlasím, 300 tisíc za svatbu je úplně nesmysl, akorát si myslím, že to je to dneska už snad i jako minimální hranice, protože jsem viděl některé místa, které jenom za to, že tam tu svatbu budete mít, chtějí 300 tisíc a to nepočítám ještě hostinu, hosty a tak dále, takže i to je samozřejmě jako úlet. 777-937-777, buďte součástí dnešního nepopulárního názoru a řekněte, co si o to myslíte.

0: Shakira na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Nepopulární názor Hit Radio jde pomalu Alice ke svému konci. Dneska řešíme to, že svatba je možná v 21. století už tak trochu přežitek. Jestli je vlastně důležitá, jestli je vlastně jako stvrzením posvátného vztahu a jestli je to opravdu stvrzením jako skutečné lásky. Jestli se to tak dneska bere. Tak vaše názory posíláte na WhatsApp Hit Radio se číslem 777-937-777 a Katka tady píše docela zajímavý názor, že svatba má dneska vlastně smysl jenom z ekonomického pohledu. Pokud jeden z partnerů vydělává výrazně méně nebo zůstává doma kvůli péči o potomky, pak je v případě soužití na hromádce ve velké nevýhodě v případě, že se druhému něco stane. Když není svatba, není vdovský nebo vdovecký důchod. Rozhodně není svatba něco, kvůli čemu vztah vydrží. A přijde mi, že ti, co investují vysoké částky do svatby, tak jsou rozvedeni dřív než ti, co mají low cost svatbu. Zdraví Katka. A to je možná názor, kterým bych to dneska ukončil. Takže ještě jednou díky za všechny názory, které jste posílali na 777-937-777 a to do pořadu Nepopulární názor, kde říkám nahlas věci, které člověk buď se bojí říct, anebo si to většina myslí, ale nikdo to moc neříká. A pak spolu zjišťujeme, jestli opravdu ten názor obstojí, anebo ne. Díky za to. Ve čtvrtek znovu. Na Hit Radio.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mláskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Linkin Park, Friendly Fire, ve 14 hodin 630 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Máme tady žebříček nejlépe placených českých sportovců ve světě. Tak na prvním místě je David Pastrňák, má hat-trick, mimochodem už po třetí po sobě. Ale ono není důležitý, kolik ti kluci vydělávají, jo? Kdo je první, kdo je desátý, a záměrně říkám kluci, protože v top 10, v té top 10 není jediná sportovkyně. Ale co je zajímavý, tak to je fakt, že z těch 10 sportovců je 8 hokejistů a 2 fotbalisti. Jenom 2 fotbalisti, jinak je to samá hokejka. Zajímavý. Čím to je? Čím si to vysvětlit? Znamená to, že fotbalisti nejsou přeplácení? Nebo je v hokeji menší konkurence a tak se víc kluků prosadí v zámoří než v tom světovém fotbale nebo evropském? No, jenom takhle, pánové, pokud večer jdete do hospody, tak nemáte zač, to je téma dneska ke stolu.

0: Lady Gaga, Abracadabra, 14 hodin 42 minut a tímhle kouzlem, tak já se vytratím a zmizím. Přeju vám krásný zbytek dnešního dne. Užívejte ho i nadále, a to ve společnosti Hitrádia. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra, ne už ve 12 hodin, ale hned po 9 hodině, protože zítra pro vás budu mít exkluzivní živý vstupy přímo z Letenské pláně, kde se uskuteční největší český koncert v historii. Koncert Marka Ztraceného. Tak se na vás budu těšit.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Co si takhle odpoledne něco pěkného vyhrát? Posloucháte Hitradio FM Plus, už za chviličku startuje Divoký západ a my pro vás celý tento týden máme lístky na Chodrock Fest. Obrovský mejdan, kde si můžete zapařit i u nás na afterparty Hitradio FM Plus. Po 15. hodině rozdávám další lístky, buďte u toho, držím palce.
1: Zlepší si náladu. Hitradio FM Plus.
3: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Kristýnou Kloubkovou
4: a Martinem Pouvou.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
5: Už tam budem.
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stále řeší za výjezdem z Karlových Varů ve směru na Prahu. Stala se u odbočky na Olšová vrata, kde havarovalo osobní vozidlo. Na místě jsou i hasiči, projíždějte tam proto s opatrností. No a pozor.

0: Taky v Plzni na Borech, kde se nehoda stala ve Folmavské ulici. Směrem do centra se srazily dva osobáky. Vaše další informace z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V centru Plzně dneškem skončilo dopravní omezení. Hotovo je v ulici Na Roudné, kde se proto opět obnovil provoz. Opravy tam trvaly jeden měsíc, kdy byla silnice z centra směrem na Bílou horu úplně neprůjezdná. Hasiči v Soběticích mají novou zbrojnici. Nechalo jim ji postavit město Klatovy. Jak budova vypadá, to ví mluvčí Klatov Radmila Nagovská.
9: Samotný objekt je členěný na tři celky, dvou garáž pro hasičská vozidla se skladem materiálů, dále pak zázemí se šatnami a sociálním zařízením i umývárnami a pak kancelář velitele spolu se samostatnou školící místností.
0: Náklady na stavbu lehce přesahly 21 milionů korun. Přes 280 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit svůj průkaz. Zhruba ve třetině všech případů jde o lidi ve věku nad 61 let. Nejvíce výměn se týká řidičů v Praze, ve Středočeském a v Jihomoravském kraji. Nejlépe placeným českým sportovcem je hokejový útočník David Pastrňák. V čele tradičního žebříčku časopisu Forbes se umístil už třetí rok po sobě. Hvězda Bostonu si v minulé sezóně vydělala skoro 280 milionů korun. V elitní desítce je hned 8 hokejistů, které doplňují fotbalisté Patrik Šik a Tomáš Souček.
1: Buď u toho, když se

0: Zítra u nás bude zpočátku ještě oblačno, postupně pak polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou objevit občasné dešťové přehánky. Teploty na západě Čech zítra vystoupají mezi 25 a 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se ke slovu dostává i David Brabec.
1: Hit Radio FM+.
2: Krásné odpoledne, máme chvilku po 15. hodině. Ano, od Aše až po Prahu. Dokonce i v Krtíně, nedaleko Stoda, ladíte divoký západ, který uvádí dva lístky na Chodrock Fest, konec úmorného vedra a dneska taky budeme pátrat po tom, kde na západě Čech můžete spatřit vlky. Na to si počkejte, dozvíte se to hned po

0: Kamarád, posloucháte Hit Radio FM+, krásný odpoledne, s váma je divoký západ a myslím si, že můžu konečně vyhlásit konec úmorného vedra, protože ještě včera jsme měli na západě Čech kolem 40 stupňů, o den předtím padaly teplotní rekordy, na Bolevci bylo 41,5 a dneska už je venku taková přijatelná třicítka.
1: Příjemných 30.
0: To jsem si nikdy nemyslel, Baru, že řeknu příjemných 30 stupňů.
1: Jo, jo, já taky, když jsem si říkala, ochladí se o 10, skvělý, bude jenom 30. Je to báječný.
0: No, stejně mi bude trvat tak jako týden, než to vyvětrám z toho panelákovýho bytu, že jo?
1: Máme to stejně, úplně.
0: Ten panelák, ten fakt topí, jak kdyby to byly krbovky.
1: Je to kvalita, drží si to teplo.
0: No, nejlepší zpráva přichází teďka. Žádná podobná vlna saharských teplot, jako jsme tady měli tenhle ten týden, se už prostě nechystá. Ano, sem tam, do konce prázdnin, se může objevit teplo tak třeba kolem 35 stupňů. Mm. Ale nebude to tak, že to bude třeba týden v kuse.
1: Takže 40 už nebudou, slibuješ?
0: slibuju, nebo takhle, slibuju meteorologové, já doufám. Dokonce i jim věřím tak moc, že jsem oddálil nákup mobilní klimatizace. Přeju si jí od Ježíška.
1: Ano, na příští rok.
0: Slibuju, že budu.

0: skvělý hity, nakonec pracovní doby, to jsme my, posloucháte Divoký západ, Itrádia FM+, Get Far a po něm třeba Benassi Bros, anebo Damiano David. No a teď se podíváme do Berouna, co je tam zajímavý, to vám řekne Bára.
1: Na Berounsku, konkrétně v Zaječově, se objevili vlci.
0: Au!
1: Já nevím, proč to říkám takhle nadšeně, když se toho bojím.
0: Bojíš se vlků?
1: No takhle, všeho se bojím, jakýkoliv šelmy, to nechceš potkat.
0: Vážně?
1: Ty se tváříš jako, že to potkat chceš.
0: Jako já by, jestli bych něco chtěl, tak by to bylo fakt jako v přírodě potkat vlka. Vidět to, třeba na 20 metrů ode mě, ideálně přes řeku nebo vysoký plot, ale takhle, jako všude, když se dočteš, tak vlk je velmi plachý zvíře a on se tě bude bát mnohem víc, než ty se bojíš jeho.
1: Já v to doufám, na tohle spolíhám, jako že jsem větší šelma než vlk.
0: Bylo by to lepší, kdybych to řekl já, viď? Ale
1: bylo, no,
0: bohužel.
1: Neříkal jsi to tak jako.
0: Bohužel, no. Každopádně spousta lidí se takhle těch vlků může bát a tohle to je taková jedna z vlčích zajímavostí, že nejenom, že jsou taky plachý, ale chodí ve smečce a dokážou běhat velmi vysokou rychlostí.
1: Tak tím jsi mě neuklidnil, ani tou smečkou, ani tou rychlostí.
0: Další vlčí zajímavosti si dáme za chviličku a taky zkusíme spočítat všechny vlky, které na západě Čech máme.
2: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou
3: a Martinem Pouvou.
2: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
3: Už tu

0: Krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží.
5: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Dizolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
8: Dizolvest. My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
7: Izolvest. S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
8: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
7: Izol-vest.cz

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
2: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: skvělej Damiano David, posloucháte Hit Radio FM Plus a taky Divokej západ. U Berouna byla spatřena smlčka vlků, která rozpárala jednu ovci. Lidi mají strach a my jsme se rozhodli, že obavy drobet uklidníme. A tak tady máme takovou vlčí hodinku na Divokém západě.
1: Tak mě pojď uklidnit, to jsem na tebe zvědavý.
0: Kolik by si řekla, že v plzeňském kraji, protože pro ten mám data, je vlků?
1: Tak já jsem doufala, že žádnej, ptáš se kolik, takže budeš tít počet, řeknu 9.
0: A je jich kolem 20. Kolem 20 volně žijících vlků, mělo by se jednat o 2 smečky, které mají zhruba po 10 kusech.
1: Smečka po 10 kusech.
0: Jo, vlci nejsou žádný samotáři, to je absolutní mýtus. Vlci žijou pohromadě. Mimochodem, znáš taky takovej ten mýtus o tom, jak je, že alfa vlk, jako je takový ten jeden?
1: Akorát se ti chci na to zeptat, jestli tam je jeden ten jako opravdu vlčák.
0: Jednu dobu koloval po internetu takovej obrázek, že jde vlastně smečka vlků, jdou v zástupu, takový jako jedný velký řadě, a že na konci je ten alfa vlk, ten vůdce smečky. Prej to tak vůbec není, je to úplný nesmysl.
1: Ano, a jak to teda je?
0: Všichni mají jako tak nějak podobnou roli v té smečce a tak, není tam jako žádnej kápo velký.
1: Jo, takže je to vyrovnaný, jo.
0: Co je taky u vlků charakteristický, tak to je vidí, že jo?
1: Ano.
0: Víš, čemu to je?
1: Vytí?
0: No,
1: oni zavejou a já uteču.
0: ano, tak to může být, ale prej je to takový vlastně vlčí telefon. Oni tím svolávají smečku.
1: Ten zbytek.
0: Jo.
1: Mm-hmm,
0: pojďte se podívat, je tady Bára, má strach. Jak rychle dokáže běžet takovej vlk a na další vlčí zajímavosti se podíváme za chvilku. Věřím, že nás dál budete ladit a že to bude perfektní, stejně jako Ed Sheeran.

0: A s váma je Hit Radio FM+. Jak moc je brabec podobný vlkovi? Na to se koukneme právě teďka, protože u Berouna se objevila smlčka vlků. Oni tam rozpárali nějakou ovci a lidi z toho mají teďka strach, což je pochopitelný, ale my to jako musíme hodně uklidnit. Vlk je velmi plaché a taky zajímavé zvíře, které je nám, nebo možná mně, podobnější víc, než si myslíte.
1: Tak to by mě zajímalo, v čem si jste podobný.
0: No tak pojďme na to. Vlci mají cca 100krát lepší čich než lidé. Já jsem na tom podobně, třeba když cítím maso z grilu. Jo, 16 kilometrů. Na takovouhle vzdálenost je slyšet vlčí vití.
1: 16 kilometrů.
0: Ano, to je úplně stejný jako můj nářek, když zjistím, že v lednici došlo pivo. Fakt, jo, 45 kilometrů v hodině, to je nejvyšší rychlost, kterou je schopen vlk vyvinout. No. Já jsem na tom taky stejně. Taky dodržuju nejvyšší povolenou rychlost ve městě. Zvlášť, když teďka je nějaká ta celorepubliková evropská akce na rychlost a tak dál. No a 9 kilo masa, tolik je schopen vlk spořádat na jedno sezení.
1: Ty taky?
0: Já 10.
1: Jseš lepší.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Snow Patrol, posloucháte Divoký západ, hezký čtvrteční odpoledne. Zítra se chystá asi ten největší koncert v dějinách České republiky. Zítra Marek Ztracený na Letenské pláni. My jsme vám tam rozdávali lístky, spoustu našich posluchačů jsme tam dostali. A jestli tam jedete a plánujete jet autem, tak prosím vás, nechte ho doma, nebo aspoň na okraji Prahy. Varuju předtím policajti i Bára ve zprávách, který tady budou už za chvilku.

0: Jo, Ray Dalton, ten prostě umím. Posloucháte Divoký západ, Rádia FM+, jdem se kouknout na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení teď hlásí dálnice D6. Odstavená dodávka je na kilometru 134 ve směru od Chebu na Karlovy Vary. A počkáte si taky v Chotěšově na hlavním průtahu, kde se jezdí kyvadlově. Napsala nám Markéta, že tam stojí už 20 minut. Chce to pevný nervy. Děkujeme za informaci a vaše další aktuální dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
9: Bylo 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Historické podzemí v Plzni se mezi lidmi těší oblibě. Aktuálně jde dokonce o jeden z nejčastějších turistických cílů v našem regionu. Oblíbená jsou ale i další chladná místa, jako Velká synagoga nebo bednárna plzeňského pivovaru. Alžbětiny lázně v Karlových Varech budou mít po letech novou střechu. Magistrát získal dostatek peněz, aby střechu městských lázní opravil. Už je v havarijním stavu. Práce za skoro 60 milionů začnou už příští týden. A teď něco pro ty z vás, kteří se chystají na zítřejší koncert Marka Ztraceného. Konat se bude v Praze na Letné a policie důrazně žádá, aby lidé nechali auta na okraji metropole. Víc mluvčí Eva Kropáčová.
10: Ideální je se přesouvat přímo na místo metrem. Samozřejmě v místě je posílen i provoz tramvají, nicméně ta situace v daný okamžik může být velmi komplikovaná. Z tohoto důvodu prosíme řidiče, aby sem vůbec nejezdili vozidly, pokud je to jenom trochu možné.
9: Policie bude na místě dohlížet nejen na bezpečnost lidí, ale také na plynulost dopravy.
11: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz.
9: Na pátek nám předpověď pro západní Čechy slibuje zpočátku oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno. Objevit se ještě může občasný slabý déšť nebo přehánky. Na teploměrech zítra naměříme v maximech kolem 29 stupňů Celsia.
7: Hit Radio FM+.
12: 29, to už se nějak dá zvládnout. Posloucháte Divoký západ, my tady pro vás máme Miraj a taky Ace of Base. Krásný odpoledne.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Je s váma Divoký západ, tohle byly Miraj, přesto všechno.

0: moc těším na Marušku Dotrovou. Ta tam teda vlastně do prostředí chod roku moc nesedí, ale o to víc si myslím, že si to užijeme. To je vlastně podobný případ, jako byl Jirka Kor na Majálesu.
1: To bylo skvělý, já jsem tam byla a můžu říct, že za mě to bylo neskutečné.
0: Já věřím, že každý, kdo nás teďka poslouchá, tak ho svrbí prsty, protože si říká, tak sakra, kdy mám konečně volat? Kdy mám konečně vytočit to číslo? Ne, nevytáčejte. Dneska to uděláme jinak, uděláme to jako včera a to, že nám napíšete SMSku nebo zprávu na WhatsApp 720 870 237 chci na Chod Rock Fest. Chci na Chod Rock Fest, to má být ve zprávě, ještě jednou 720 870 237 doporučuji tohle WhatsAppový číslo i uložit, to se vám bude ještě jako hodit. Mějte ho v telefonu vždycky připravený, ať jste na rychlý volbě a když vaše SMSka dorazí jako 30. tak jdete na Chod Rock Fest. Chci na Chod Rock Fest 720 870 237.

0: 16 hodin a 19 minut posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+. My se za chviličku pobavíme o zajímavých věcech. To si ještě nechám pro sebe, teďka jdeme na sebe.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu v Plzni. Došlo k ní v obchodní ulici u kruhového objezdu, kde se srazily dva osobáky. Už je tam policie a projíždí se jen jedním pruhem. No a bourá se taky na Sokolovskou ve Starém Sedle. V Blokecké ulici hlásíte hromadnou nehodu několika vozidel, ke které kvůli zranění jeli i záchranné složky. Silnice je teď úplně neprůjezdná a jezdí se objížďkou. Vaše další aktuální info z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
2: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou
3: a Martinem Pouvou.
2: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go!

0: káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečního

s váma divoký západ, My Chemical Romance na Hitradio FM+. Krásný odpoledne, co je nejlepší na letních kinech? Za mě je to to, že si člověk na velký obrazovce, na obrovském plátně s pořádným zvukem, může vychutnat filmy, který v kinech už dávno nejsou. Tak co třeba takový velký Gatsby? Nebo 300? Bitva u Thermopyl. To jsou jako věci, které prostě normálně v kině už jako neuvidíte, že jo? Jenom stačí zajít do letňáku. A jeden takovej novej se teďka otevírá, a to srpnové promítání kultovek v Leháru v Plzni, a to v pivní zahrádce nedaleko zastávky Pod Záhorskem. Tak právě tam se dneska rozjíždí velký promítačský maraton. Dneska to začíná filmem Jedna bitva za druhou, potom Velký Gatsby, Gauneři, Pařba v Las Vegas, Osvícení, a zakončuje to 300, Bitva u Thermopyl. Doražte, vstup je zdarma.

0: Meduza a James Carter, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, nyní pro vás máme jednu srpnovou klasiku. Bacha, netopíři útočí. Dneska jsme na Divokém západě mluvili o vlcích a teďka tady máme netopíři. Je to opravdu taková srpnová klasika, protože právě v tuhletu dobu migrují přes naše území netopíři. Večer, jakmile se začne stmívat kolem 9:30, tak je vidíš, že jo. Ne, to nejsou žádný vlaštovky, to nejsou noční ptáci, jsou to netopíři, malí Batmani, Báro, bojíš se?
1: Takže když mě nesežere vlk, tak se mi do vlasů zamotá netopír.
0: No, my máme tady u nás ve firmě takový pravidlo, dá se říct, prostě vždycky, kdo odchází, tak musí zkontrolovat, že po celém rádiu jsou zavřený ventilačky, protože my jsme tady pár let zpátky mluvili o jednom případě, bylo to v Klatovech. Tam jedna rodinka odjela asi na 14-denní dovolenou. Si řekne, 14 dní dovolená, to bych chtěl zažít. No nevím, nechali otevřený okno, stačila pouhá ventilačka a do toho domu, teda respektive do toho bytu, nalítalo asi 200 netopírů.
1: Že se vrátíš a byt obsazený. To nechceš.
0: To už neprodáš takovýhle byt.
1: A ty netopíry.
0: Jenom s těma netopírama, no. Bohužel takhle do rádia úplně nemůžu v tuhletu hodinu popisovat, co všechno se s tím bytem stalo. Zadejte si netopíři, byt v Klatovech, uvidíte sami.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
4: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
4: Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Je s váma divoký západ, tohle je Taylor Swift a už za chviličku nejnovější zprávy. Bar vás v nich vezme do Tachova, lidé tam totiž řeší jednu velkou zlodějinu. Představte si, že tam někdo pokácel a ze zahrady ukradl zrostlý strom. K tomu já jsem z toho tak nadšený, že se mi plete jazyk, jo. Takže k tomu pokácenému stromu dokonce přijížděli policajti. Kriminálka hadr, normálně. Po chvilce se totiž ukázalo, že zlodějem není člověk, ale naopak někdo, kdo má velký zuby a placatej ocas. Více za chviličku ve zprávách. Teďka let. Hezký den.

0: Michael Andrews a Gary Jules, posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+. Za chvilku zprávy, teď koukneme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál opatrně v Plzni na Borech, obchodní ulice. Policie tam šetří nehodu dvou osobních vozidel. Silnice je tam

0: průjezdná, ale pouze jedním pruhem, takže se můžete zdržet. No a jak od nás víte, další nehoda je na Sokolovsku ve Starém Sedle. V Blokecké ulici se řeší střet několika osobáků a místo nehody zůstává neprůjezdné. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp a číslo 720 870 237. Jenom hity. Hit Radio.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 17 hodin, jsou to krátké zprávy pro Západ Čech a Bára Purkártová. V Plzeňském kraji dál pokračují mimořádná opatření kvůli suchu a zvýšenému riziku vzniku požáru. Nově až do 15. srpna platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně, také odhazování nedopalků, používání pyrotechniky nebo výždění motorovými vozidly do lesů a volné přírody. A teď pokračujeme jednou kuriozní krádeží, ke které došlo v Tachově. Majiteli pozemku někdo pokácel několik mladých stromků a dva dokonce z místa ukradl. Policie odhalila, že šlo o bobra evropského, který si nejspíš přišel pro materiál na stavbu hráze v nedaleké řece. Letní vedra přinášejí omezení i při posílání některých potravin. Vysoké teploty je totiž mohou poškodit. Jak? To ví mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek.
9: Například čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu již při 25 stupních. Následně, když opět stuhnou, tak dochází k takzvanému tukovému výkvětu neboli šedivému povlaku. Potravina tím ztrácí svou původní chuť.
0: Já ještě doplním, že kovové boxy mohou v horkých letních dnech přesahovat teplotu 50 stupňů Celsia. Fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Utkání v Malšovické aréně začne v 7 večer. Od 6 pak na domácím hřišti nastoupí Jablonec, který ve třetím předkole konferenční ligy přivítá lotyšskou Rigu.
10: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
0: Podle předpovědi by u nás zítra mělo být hlavně polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne ještě oblačno a objevit se můžou i dešťové přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni Celsia. Teď už si slovo bere opět i David Brabec.
10: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.

Skýčtvrteční odpoledne, divoký západ, Hit Radio FM+. A teď špičková světová cyklistika. Ta se v srpnu vrátí k nám na západ Čech, konkrétně do Karlových Varů. Právě tady totiž vyvrcholí ve čtvrtek 13. srpna úvodní etapa Czech Tour, která odstartuje v Praze. No a v cíli se očekává pořádně rychlej hromadný sprint. Celý závod nabídne 4 etapy a do Česka přivede týmy z elitní World Tour. Nebude chybět ani doprovodný program na startech a v cílech jednotlivých etap. Kompletní informace pro vás jako pro návštěvníky najdete na www.checktour.cz.

0: Krásný odpoledne, čtvrteční divoký západ a Hit Radio FM Plus. Už zítra nás čeká pátek a zároveň jeden z největších koncertů, který kdy Česká republika zažila. Zítra bude vystupovat Marek Ztracený na Letenský pláni. My tam budeme mít svoje speciální studio, však jsme taky partnerem celého koncertu. Na místě bude kolega Jirka Pelnář, který tam pro vás bude zachycovat atmosféru, přípravy a vše, co se zákulisí týče. Naleďte si nás po 15. hodině a my se budeme spojovat s naším pražským studiem, abychom vám, těm, co tam jedete, i těm, co jste se tam třeba nedostali, celý ten zážitek zprostředkovali. Mimochodem, já jsem myslel, že koncert je teda úplně vyprodaný, ale ne, lístky ještě můžete pořídit a to na marekstracený.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. wellnessklubplzeň.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: opustit už ne.
1: Divoký západ přeje krásný odpoledne, posloucháte čtvrteční Hit Radio FM+. Zítra pátek, já vím, vy se moc těšíte, já taky, ale zrovna pátek bývá na silnicích ten nejnáročnější den z celého týdne. My jsme si řekli, že to všem řidičům uděláme drobit jednodušší a hezčí. A každý pátek až do konce prázdnin pro vás máme šanci vyhrát si pohonné hmoty za 10 000 korun. Konkrétně tank Easy Kartu za 10 táců od Orlenu. A ta platí nejenom na benzín, nejenom na naftu, ale i na ty dobrutky, co si tam můžete dát. Tak si zítra naleďte po 12. hodině Hit Radio FM+ a Jirku Pelnáře. Držím palce.

0: krásný odpoledne, posloucháte Hit Radio FM+, před náma víkend a my víme, co dělat. Kam vyrazit? Já vím, že by to chtělo nějaký mejdan. Tuhle tu sobotu 8. srpna jeden zažijete, a to v kempu Keramika na Hracholuské přehradě. Zahraje tam a vystoupí skupina Semtex, a to už od 19 hodin. Celý koncert probíhá až do 22. Tyjo, to si kluci zahrajou, tyjo, 3-hodinový setík. Určitě uslyšíte včelku Máju, plzeňskou věž, anebo legendární Jede, jede mašinka. A pak tu máme další věc, o který musíte vědět už s předstihem. 20. srpna od 17 hodin. Velká věc. V Klatovech na nově zrekonstruovaném stadionu, kam vrazilo město asi 50 milionů korun, proti sobě vůbec poprvé nastoupí dva extraligové týmy. Od 5 odpoledne 20. srpna proti sobě nastoupí HC Škoda Plzeň a HC Karlovy Vary. Volný předprodej vstupenek za 100 korun začal právě dneska v 10 dopoledne. Kapacita stadionu je omezená, takže s nákupem opravdu neotálejte. Podrobnosti najdete u nás na webu www.hitradiofm+.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up comedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
6: Už tam bude?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude?
7: Přestaň! Chtěj mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, zůstávejte opatrní v Plzni. Nehoda se došetřuje v obchodní ulici před Kruháčem, kde se srazila dvě osobní vozidla. Počítejte tam dál s kratším zdržením. No a další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity

0: někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Beanstaňkov.cz.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Krajský soud v Ostravě začne v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodní organizované skupiny. Podle obžaloby obchodovala s červeným fosforem, určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz látky z Ukrajiny, její distribuci v Česku.

0: i prodej do Polska. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Voráň.
1: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
0: Takto připravené léky budou dále plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Knihovna Václava Havla chce představit svůj název v nejbližších týdnech. Havlovo jméno užívat už nesmí. Nemá souhlas bývalé první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Nemá se také podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Knihovna se snaží respektovat právní stav. Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Nedostatek vody v Rýnu, ale i v Dunaji či Labi komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: V průběhu noci většinou oblačno, zataženo na západní Moravě a ve Slezsku, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 21 až 17, na západě a severu Čech kolem 14 stupňů. Zítra většinou polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě pršet. Nejvyšší teploty 24 až 28, na jihu Moravy zítra odpoledne tropických 30 a vítr slabý od severu.
3: 18. hodina odbyla, co se děje, to už víte. My pro vás teď máme připravené další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý den.

Tohle byla partička Bananarama, která si půjčila Beatlesovské Help. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, dnes s datem 6. srpna. Jsme odstartovali to čerstvé vydání, které nás vezme zase zpátky v čase a zase bude servírovat to nejlepší z 80., 90. a milenia. Za chvilku partička Dream, Things Can Get Only Better. Každopádně teď vyrazíme na sever za Roxeťáky. Ze Švédska pochází tahle dvojice, Roxette, která se po 10leté pauze vrátila zpátky na hudební scénu, byť v té změněné sestavě. Každopádně Roxette za sebou mají skutečně bohatou kariéru a hlavně jeden velký hit za druhým. Milk and Toast and Honey, tak to je velká pohoda, kterou startuje čtvrteční podvečer tady u nás na Hit Radio. Tak díky, že jste si nás vybrali jako parťáka a přejeme hezký poslech. Milk and

Tohle je slibovaná partička Dream. Things can only get better. Tohle byl návrat do roku 1993. To písnička vyšla poprvé jako single. Tehdy ale žádný zázračný úspěch nezaznamenala a tak to Dream zkusili znovu, když ji o rok později dali na svou desku Dream On. No a potom si jí všimli fanoušci a už zaznamenala ten úspěch po celém světě. Tohle jsou Baby Bird a písnička You're Gorgeous. Skvělá záležitost z roku 1994, kterou pokračujeme na Hit Radio.

0: fantastická věc, která by se dala poslouchat pořád dokola, partička Baby Bird a Your Gorgeous, ladíte Hit Radio. Je to v podstatě takový ten známý termín One Hit Wonder, tedy jediný hit, kterým kapela skutečně dokázala na hudební scéně prorazit. Tehdy se s písničkou Your Gorgeous dostala až na třetí příčku britské hitparády, to je jedna z těch nejprestižnějších na světě, takže opravdový úspěch. Jak to bude na Hitrádu vypadat dál? Máme nachystanou skupinu MIG 21, dáme, a taky Lauru Brenigen. I na tohle se můžete těšit už za pár minut v našem vysílání, tak užívejte čtvrtek.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

Tohle byla chlapecká, hudební, taneční a stripterská skupina z Prahy 5 Smíchova, jak Jirka Macháček rád říká na koncertech. Partička, která si říká MIG 21, malotraktorem jsme se projeli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší z 80. 90. a taky ty nejlepší hity milénia. Vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď se vrátíme zpátky na taneční parket. Připomeneme písničku, za kterou stojí Elton John, Don't Go Breaking My Heart. RuPaul udělal remix, ten je oficiální, Elton John to všechno schválil, dokonce spolupracoval. No a právě jejich ještě tanečnější verzi teď na Hitrádiu posíláme mezi vás. Don't

0: ladíte Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic. Tohle to je hodně opomíjený single Michaela Oldfielda. Nevyšel na žádné desce, pouze samostatně, jmenuje se Pictures in the Dark. A my jsme ho teď rádi připomněli ve vysílání. Mimochodem, taková unikátní záležitost, ten ženský hlas nepatřil Maggie Reilly, kterou známe třeba z Get the France nebo Moonlight Shadow. Byla to Anita Hegerland. Taky Barry Palmer se podílel vokálně na této písni a hodně mladý velský chlapec, tehdy známý pro svůj soprán a chorál Alet Jones. No a velkou zajímavostí je, že i sám Mike Oldfield si zaspíval v této písni, což u jeho singlu není úplně běžná záležitost. Tohle je Falco, to jste určitě poznali. Trocha angličtiny, trocha němčiny a písnička Out of the Dark. I takové budou příští minuty tady na Hitrádiu. Hudební speciál Hitrádio Classic do konce hodiny nabídne třeba ještě kanadskou skupinu Nickelback. Somebody, velká romantika, i to pro vás máme připravené, tak držte vlnu.
1: Hitrádio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Další velké jméno hudební scény, Tanita Tikaram, zpěvačka, která má na triku singlovku Twist in my Soberity, věc, která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který i v té příští hodině nabídne dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia.

0: Parlej, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Tuto topí tady taky, já chci klima, ty chceš taky.
2: Tuto topí?
3: Kde?
2: Žádný kde. Tuto topí CZ. Klimatizace pro byty, rodinné i bytové domy.
3: Tuto topí CZ.
1: V zimě topí, v létě chladí. Tuto topí CZ.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Hey, what's up? It's Rihanna.
7: I'm Harry. This is The Weeknd.
8: Další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic odstartujeme pěkně od podlahy. Nachystaná je skupina Blink 182. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý čtvrtek.

Pokud jste si v 80. takzvaně chtěli vyhodit z kopítka na tanečním parketu, zašli jste za DJem na diskotéce a objednali si písničku Sit and Wait. Sydney Youngblood je autorem singlovky, která teď hrála na Hitrádiu. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia. Na programu je hudební speciál Hitrádio Classic. My pro vás vybíráme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Přesuneme se tentokrát do 90. Pokud jste si naopak na takové diskotéce chtěli zaploužit, tak jste si objednali Annie Leno. Why? Tak to je píseň, kterou pro vás máme nachystanou právě teď. Za chvilku dáme prostor taky našim slovenským kolegům. Skupina No Name je nachystaná Žili, tak to je věc, kterou budeme hrát v příštích minutách. Teď ve čtvrtek 6. srpna vám 7 minut po 19. přejeme hlavně dobrý večer a užívejte.

0: Všude zdejší je skupina No Name. Je pravda, že v Čechách hraje možná častěji než na Slovensku, takže možná ještě letošní léto stihnete nějakou městskou slavnost nebo festival, kde si budete moci No Name vychutnat naživo. Teď jste každopádně s Hitrádem čekat nemuseli vůbec na nic, protože Žili jsme hráli 14 minut po 19. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, který bude pokračovat třeba se zpěvačkou Nanou. Takhle na pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer. Čtvrtek to je takový malý pátek. Tak doufám, že už to s námi hezky, pohodově a příjemně doklepete. No a že už pomalu vyhlížíte ten nadcházející víkend, který pro vás snad bude volný a budete si ho moct náležitě užít. Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

Léto je v plném proudu a právě posloucháte žhavou novinku Ronana Keatinga. Asi tohle bychom řekli před 26 lety. Jo, na Hit Rádiu se vracíme do historie. Teď jsme si nabídli hit čistého milénia. Ronan Keating zpíval o tom, že život je občas jako na horské dráze. I po 26 letech tohle moudro platí, ale to je na životě vlastně to hezké. Life is a roller coaster jsme hráli právě teď a hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje dál výběrem toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pointer Sisters, I'm so excited, to dobře znáte a to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Saudi a Trash, věc, která už teď letí mezi vás s přáním toho nejlepšího čtvrtečního večera.

Tohle jsou legendy Pointer Sisters. I'm so excited. Singlovka, kterou jsme slibovali. A sliby plníme, ne nová nocí. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. To byl hudební návrat na časové ose zpátky do roku 1982. Mimochodem i tohle je single, který uspěl až na podruhé. V roce 1982 to úplně nedokázal. Až o dva roky později, kdy si vydavatelství řeklo, mě to škoda, aby tahle písnička zapadla v hudebním archivu, v hudební historii, a tak se pokusili udělat ještě jeden vstřícný krok. I'm So Excited vydali podruhé a tehdy skutečně pobláznila celý svět. A blázní do dnešních dní, protože mimochodem byla součástí také celé řady animáků, ať už v tom originálním znění, nebo třeba v kavrech. Takže pokud jste viděli Shreka, a já věřím, že jo, nebo Simpsonovi, taky seriál Přátelé, tam všude tahle singlovka taky mimo jiné zazněla. Nelly Furtado bude hrát. Další skvělý hudební návrat. Nelly Furtado má kořeny v Portugalsku a jinak pochází z Kanady. Good things come to an end. Tak to je věc, kterou pro vás máme na Hit Radio připravenou a hrát ji budeme už za chvíli pro lepší náladu.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Manic Street Preachers nám dělali společnost a lehce před 20. večerní Design for the Life. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Maxi, kdo vypírá podlahu?
4: Ty.
3: A kdo jí položí?
4: Já.
3: Super, jedeme do Baumaxu.
5: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
3: Luxusní vzhled.
5: Snadná pokládka.
3: Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Hit Radio. Připravit plesové šaty a taneční boty, jdeme si dát tango. Ingrid pokračuje v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tohle byla partička, která si říkala Symbol, singlovka Gold se teď připomněla tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, takhle skvěle jsme otevřeli další 60 minutovku toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Nirvana, rok 1991 a legendární deska Nevermind, na ní se objevila celá řada známých písní, mezi nimi rozhodně panovala singlovka Come As You Are. No a právě tu teď budeme připomínat. Za chvilku i Susan Vega, Luka, i na to se můžete těšit.

Susan Vega a písnička Luka. Tehdy se otevřelo jedno velmi důležité téma, o kterém se ve své době moc nemluvilo, a to je domácí násilí. Susan Vega právě to komentovala v písni, kterou jsme teď připomněli. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i nějaké to hezké téma, Because the Night je skvělá party věc. Coro a Teresa, tak to bude hrát v příštích minutách. Taky Michael Sembelou, Maniac nebo Mňágáš Dorp. I tento hudební projekt máme nachystaný. Písnička pro tebe bude hrát už za chvilku.

0: vyhrála dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea, jméno Leo, pro želvu je boží, který utekl z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utekl z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
2: Leo Tryskáč.
3: Pachatel utekl ze svého výběhu.
1: Leo Tryskáč.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

písnička pro tebe byla pro úplně všechny a pro dobrou náladu. Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si vybrali Hit Radio, ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce aktuální hodiny vám do uší dáváme výběr toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. Teď jedna, chce se mi říct, legendární věc. Emilia, Big Big World, určitě to znáte. Tak hlasitost pořádně doprava. Za chvíli třeba Mr. President, JoJo Action.

Nejen pro písničku Coco Jumbo je znám hudební projekt Mr. President. Tohle byla singlovka JoJo Action. Skvělá věc, která nám poslední 4 minuty dělala radost na Hit Radio. Který ze zpěváků má největší kadenci slov? V Čechách by to byl Michal Tučný. V zahraničí by šlo o souboj Johna Scatmana a Eminema. Druhý jmenovaný má ale zápise v knize rekordu. A navíc se už za chvilku taky prožené naším playlistem. Kromě Eminema do konce hodiny třeba taky Jennifer Rush nebo Rockwell. Užívejte čtvrtek, ladíte Hit Radio.

No jo, tak to je velkolepé finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme vám poslední 3 hodiny, to nejlepší z 80., 90. a milénia a pokračovat v tom budeme zase zítra, tradičně úderem 18. hodiny. Tak se těšíme, doufám, že vy taky. No a na Hit Radio pro vás teď máme další skvělé hity. David Guetta a Sia, ti stojí za singlem Titanium, taky Mark Ember, Belong Together a do třetice slíbíme třeba ještě zpěvačku Pink, v příštích minutách její Raise Your Glass, další velká legendární záležitost. Užívejte čtvrteční večer.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.